0: Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Hele, Milane.
2: No?
1: Víš, neznáš, ty vole, já ten fotbal nedělám pro sebe, ne? Na co tady kdo čeká, ty vole? Co to je za klauni tohle, ty vole?
2: Ty vole.
1: Milanku, draku, ty žádnej fax nemáš, co?
2: Fax? Jak to vypadá, ty vole? No nemám, no. A kvůli čeho, jako, ty vole?
1: Ale no ne, že bych ti poslal takový ty notičky, víš? Abys to měl, ty vole, v ruce, ať toho šéfujem trošku, tak ať to zrežíruješ, Milane, ty vole.
2: Ale nechceš mi to dát jako mailem?
1: A to právě nechci, jestli mi rozumíš.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: vás mlsná? Máte chuť na pořádnej rokovej nářez? Nebo radši něco jemnějšího? Z našeho nabušeného jídelníčku si vybere každej. Elektrický oběd na Rock Rádiu. Každý všední den úderem 11. dopolední přijímáme objednávky přes naše sociální sítě a celá hodina se nese ve vaší režii. My vám to jen pokrájíme, podusíme, připečeme a naservírujeme. Tak se neupejpejte a objednávejte. Elektrický oběd. Každý všední den od 11 do 12 na Rock Rádiu. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Kdo volá? Co? Ne, neprší tady. Co? Jak zkoušáš? Co zkoušáš? No to zkoušáš, jestli to funguje. To jsi blbý nebo co? Já mám jednání. A běž do řídit ty hňupy. No to si nezvykaj.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: FM nebo na radia.cz.
1: Nemáš co na sebe? Chodíš jako trhán, ale do kvádra tě nikdo nedostane. Pořiď si slušný oblečení na e-shopu Rock Rádia na www.rokovýradio.cz.

0: Propásli jste středečního hosta? Zajímá vás, co se konkrétní týden událo v rockové historii? Chcete znát příběhy legendárních Alp? Nebo si poslechnout rozhovor s osobnostmi motosportu? Není problém. Podcasty Rock Rádia jsou vám plně k dispozici. Hvězdný host, Rocková kronika, Deska měsíce a Motokeci speciál. Najdete je na našem webu rockoviradio.cz a na streamovacích platformách. Slušný podcasty Rock Rádia můžete sjíždět kdykoliv, kdekoliv. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Filip Kaštan, nemáte trochu vody?
0: Rock Rádio. Konec legrace.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Zarecituji vám nově objevenou Cimrmanovu báseň, která má zvláštní název Ažmilid. My nevíme, co to je. Docent Weigl se domnívá, že to je orientální dívčí jméno, čili Jára Cimrman Ažmilid. Ažmilid odhalí pamětní desku. Plesání, to bude lesku, snad zahrají mi poem nebo humoresku. Až Milit odhalí pamětní desku na starém domě, bude už po mně.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák nonstop, ale jistě, jak si račte přát. Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav, to je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Čí seš?
3: Z Prahy. Kde je ten hostinský hernájs?
2: Já mám v Praze dceru. Nějaká Homolková. Neznáš ji?
3: To je otázka tohleto. To už jste čtvrtej s takovouhle otázkou. Prosím vás, Praha má 1 100 000 obyvatel, ne? Tak jak můžu znát 1 100 000 lidí?
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mr. a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Perto do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Teď když jsme sami.
2: Jo, šéfe.
1: Říkejte mi poručíku.
2: Rozkaz, pane kapitáne. Jak vám to sluší, veliteli? Jak jste krásnej muž. Opravdu. Jste krásná hlava, k tomu jste moudrá hlava. Jste jednou skvělej a já vám to říkám.
1: Oh, to ne.
2: Ano, pane plukovník. Oh. Pane generále.
0: Oh. Rock Radio. Konec legrace.

webu i FM nebo na radia.cz. Rock Radio. Slušnej rok. Slušnej rok pro Prahu a střední Čechy. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Nestihli jste o víkendu žádnej koncert a máte málo živýho roku v krvi? Potřebujete nakopnout živou muzikou před náročným pracovním týdnem? Nalaďte si Rock Radio v neděli večer a vychutnejte si rockovej živák. Místo v první řadě na koncertech těch nejlepších rockových skupin vám drží Kamil Dráb. Rockovej živák. Každou neděli od 19 hodin na Rock Radio.

0: spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
2: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
3: Proč mám závěsný systém Reponio? No to je jednoduchý. Pro mě je prostě běžný mít v garáži nebo ve sklepě pořádek. Pro mě je běžný si věci uspořádat tak, jak potřebuju. Běžný je i to, že si Reponio můžu nainstalovat úplně v pohodě sám za jedno odpoledne. Běžný je pro mě nestydět se otevřít garáž, mít tam pořádek a spoustu místa. Chcete to taky? No tak si to kupte, ne? Reponio.cz. Skvěle vypadá a ještě lépe funguje.
4: Xandria, symfonik metalová krása, míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely, jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
5: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
6: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
5: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
9: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Hezké ráno, máme středu 6 hodin a jsou tu zprávy. Lidé můžou napadnout výsledky voleb u soudu. Lhůta pro podání stížností končí 23. října. Státní volební komise už oficiálně schválila konečné výsledky. Problémy se řeší například v Moldavě, Karviné nebo na Kladně. V řadě měst mezi tím dál pokračují povolební vyjednávání. Porucha vládního speciálu uvěznila českou delegaci v zahraničí. Ministr dopravy a podnikatelé uvízli na misi v Asii. O problémech s letadlem informoval Svaz průmyslu a dopravy. Stroj má vážnou závadu a nemůže dál letět. Delegace proto musela k přesunům využít běžné linkové spoje. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme ukrajinského prezidenta. Schůzka se uskuteční přímo v Londýně. Burnham chce osobně vyjádřit neochvějnou podporu britské vlády. Setkání přichází v době silného tlaku ze strany amerického prezidenta. Donald Trump totiž dřív vyzval Zelenského k odchodu z funkce. Pardubičtí hokejisté porazili v lize mistrů Švédy. Dynamo zvítězil na domácím ledě 2-1 v prodloužení. V zápase rozhodl útočník Jáchym Kondelík.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dneska očekáváme zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne od západu bude postupně srážek ustávat a odpoledne postupně bude až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
2: Mami, proč máme všechno od konceptu?
3: To jen se zeptej tatínka.
4: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
5: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Na D1 pozor ve směru na Brno, na 30. kilometru máme hlášenou nehodu a neprůjezdný jeden jízdní pruh.
6: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
1: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
7: Dobré ráno, čumáci!
8: Hezkou středu vám přeje Honza.
9: Dneska je středa, Anabel!
0: A Zuzka.
8: 3 minuty po 6. ve středu, 14. října. Zuzko, já mám na té otázku, zase jsem poslouchal zprávy, nevím, co se to děje poslední dobou, to trošku vnímám. Ty jsi říkala, že už můžeme napadnout výsledky voleb.
0: Mm-hmm.
8: Já jsem koukal, že v obci Horní Maršov zvítězilo hnutí Maršov zkušenost s vizí. A ten název se mi teda sakra nelíbí, mně se tam líbí třeba žít v Maršově, nebo kandidovalo Maršov srdce regionu, a nebo Horní Maršov naše obec.
9: Já miluji Horní Maršov. Mimochodem, můj kamarád si dělal ze mě srandu, dobře, my si sdílíme navzájem reelská, prej nějaká jeho kamarádka se ho ptala, jestli spolu chodíme. A on mi udělal v AI naší svatební fotku a Ježiši, říkal, že mě vezme na svatební cestu stopem do Maršova. Prej, už jsem nám tam zamluvil hotel, říkám super.
8: Ježiš, to je krásný. No tak já bych si šel koupit nějaký sako, který bude strečový aspoň trošku. To moc děkuju.
9: No.
8: Tak přátelé, volby v Maršově napadat asi nebudeme, nicméně všechny do Maršova zdravíme, pokud nás tam někdo poslouchá, přem hezký ráno a posíláme Bon Jovi, In These Arms.
1: Rock Radio.

0: Ranní protažení od Anabel Šípkový.
1: Dobré ráno, milí posluchači, je čas rozhýbat vaše bolavá těla. Tentokrát se zaměříme na jedince s bolavýma kolenama, protože já jsem dneska se asi 4x v noci zbudila a říkala jsem si, jestli mě někdo kope do kolene, nebo jestli už jsem jenom tak stará, tak byla to ta druhá varianta.
2: To není odpověď, aby ode mě nechceš žádnou.
1: Chceš? Řekni.
2: Ne, já se bojím.
1: To řekni.
2: Ne.
1: Já jsem si na to odpověděla sama, protože jsem věděla, co mi na to řekneš. Takže nebojte se, dneska nehrozí žádný dřepy, žádný výskoky, ani žádný běhání. Kolena máme jenom dvě, díky bohu. Je to možná ta lepší varianta. Takže se pohodlně usaďte, ideálně na židli, ne na kočku nebo spolupracovníka, ať už jste doma nebo kdekoliv. Aj. Je po kočce. Takže nejdříve protáhneme záda, narovnejte se, vytáhněte se nahoru. Výborně, teď ramena do zádu. Jednou, dvakrát, třikrát a kdo slyšel křupnutí, tak radši zavolejte svýmu chiropraktikovi. Honzí, to byla židla nebo ty?
2: Já se omlouvám, já jsem měl včera fazole.
1: Jo, on si prdnul, tak to nic. Teď rozhýbeme kotníky, přátelé, špičky nahoru, paty dolů a představte si, že šlapete na plyn, ale stojíte na červený, protože nikam nespěcháme.
2: Že túru auto, abych předjel bábu vedle.
1: Přesně tak. A teď opatrně natáhněte jednu nohu dopředu, vraťte ji zpátky, druhou nohou stejný cvik, žádný závody. Není to žádný mistrovství světa, pojďme si říct, že pro nás chromí, je to tak akorát na to, aby jsme se neunavili. No a teď zkusíme pochodovat v sedě. Pravá, levá. Představte si, že jdete na nákup a právě vám oznámili, že rohlíky jsou v akci a je vám 80+. Ale pozor, žádný sprinty k regálu, aby vás nějaká babička neumlátila holí. No a nakonec pořádnej nádech, výdech, usmějte se a řekněte svým kolenům, miláčkové, ještě mi pár let prosím vydržte.
2: Takže, miláčkové, za půl roku jdeme na operaci.
1: No tak to vůbec neříkej nahlas takovýhle věci. Já jdu 29. na tu, jak se tomu říká, ortopedii a jsem z toho poměrně nervózní, co mi tam řeknou.
2: Dostaneš vozejček jako já, budeme spolu jezdit.
1: Tak budeš mě vozit.
2: Ne.
1: Sakra.
2: Staneš ten elektrický, jako s tou váčkou.
1: Takže milí posluchači, rozcvička je za námi. Pokud jste se zapotili, tak to jistě bylo nadšením. A u další rozcvičky se budeme těšit zase zítra.
0: Rock Radio.
2: No a hned po takovýhle náročný rozcvičce nemůže přijít jiný song, než Spolu se cítíme živí.

0: Pohádka se pokazila. Fairy Tale Gone Bad a Sunrise Avenue na Rock Rádiu v 6 hodin a 21 minut. Přátelé, vyhlašujeme konkurs na nejlepší fanoušky Rock Rádia, který budou nejvíc řvát pod pódiem. Ideálně, aby nás rádi poslouchali, aby na nás rádi koukali, no to vlastně asi v rádiu ne, ale hlavně, aby rádi přišli juchat 7. listopadu do Zlína, do sportovní haly Datart.
1: Náhodou, já když potkávám svoje fanoušky nebo naše fanoušky, tak oni jsou vždycky překvapený, že nejsem hnusná stará babka, nevím, jak na to přišli podle hlasu. A už se mi to stalo třeba 20krát, že někdo přišel. Je, vy jste hezká, já myslel, že jste stará hnusná, říkám děkuju, jste moc milý.
0: No, je to zase otázka na mě, abych ti to potvrdil?
1: Ne,
0: nebo...
1: nic neříkej, samozřejmě bez komentáře. Ano, přátelé, máme tady pro jednoho z našich skalních fanoušků 2 lístky na naše narozeniny, pokud chcete slavit s námi 7.11. v hale Datar, tak si napište na Messenger, Instagram, Facebook,

0: husa!
1: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
2: Krůta, krůta, tchos!
1: Nech toho a pojď.
2: Tchos.
3: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Scud Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na scud.kz a u všech autorizovaných prodejců. Scud Airlines. Z Prahy za sluncem.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje.cz.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
8: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
9: Vytvořeno s použitím AI.
10: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
11: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: Guns N' Roses a November Rain dohrává na Rock Radio necelý dvě minutky po půl sedmí. Dneska je
1: středa.
0: Takže si dáme
1: zprávy.
2: Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu. Rock Rádio, co se děje?
3: Hezké ráno, je půl sedmé, jsou tu krátké zprávy. Sněmovna dnes zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla. Poslanci budou znovu schvalovat nové podmínky pro státní úředníky. Hlava státu i opozice se obávají hlavně politizace státní správy. Prezident vrátil taky novelu o zrušení svých pravomocí u mezinárodních misí. V Hamburku začíná soud kvůli výbuchům na plynovodech Nord Stream. Na lavici obžalovaných usedne ukrajinský občan. Podle vyšetřovatelů stojí za útokem ze září 2022. Čelit obžalobě z válečných zločinů kvůli napadení civilních cílů. Muž svou vinu odmítá. Fotbalisté Bohemians dnes v lize vyzvou Mladou Boleslav. Klokani chtějí v Jolíčku prodloužit úspěšnou domácí sérii. Se Středočechy na vlastním stadionu neprohráli od roku 2018.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dopoledne dnes ještě počítejte s občasným deštěm nebo přehaňkami od západu, ale budou srážky postupně ustávat, odpoledne mraky ubydou a místy se vyjasní až na polojasno. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů Celsia, na horách bude kolem 8.
2: Rock Radio. Doprava.
3: Na D1 stále opatrně řeší se nehoda ve směru na Brno na 30. kilometru a na D4 se bouralo ve směru na Prahu na 13. kilometru.
4: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
2: Rock Radio.
0: Zuzko, díky, teď speciálně pro tebe kabáti, opilci v dějinách. No, stát se opilcem, který se zapíše do dějin, to dá hodně sebeobětování a práce, tak pokud to někdo už má jen tak, tak držíme palečky.

0: Nový kulendárium.
1: Přátelé, dneska je středa 14. října a proto si teď dáme...
2: kulendárium.
1: Správně, děkuju. Já jsem říkal, čekal, že řekneš zase středa.
2: Je středa.
1: Výborně. Je středa 14. října a svátek má dneska Agáta, případně Krasomil, Krasoslav a nebo svatý Kalixt.
2: Agátu znám jenom jednu a to největší krávu v České republice.
1: Já jsem to nestihl vypnout, já se volám. Já mám...
2: ano, je to Honichová.
1: Já mám teď už bývalou žačku Agátu, dospívající úžasná slečna, takže ona nás sice neposlouchá, ale zdravím jí, přeju všechno nejlepší. Jinak bych se chtěl jmenovat Krasomil anebo svatý Kalixt, že bych jako denně chodil hodně Kalixt.
2: A teď my ti říkáme Krasomila, ale jenom když tady nejseš se Zuzkou, my tě takhle přezdíváme. To je náš Krasomílek, on šel na záchod.
1: Když zas přitáhne ten Krasomil, no, tak to vám holky pěkně děkuju.
2: Nemáš zač.
1: Tak radši pojďme na muzikanty. 67 let by dneska měl nežijící americký bubeník AJ Perrow, spojený s kapelou Twisted Sister.

No a ještě jeden neboštík, 80 let kulatý by dneska oslavil britský zpěvák Dan McCafferty, spojený s kapelou Nazareth, zemřel nám před 4 rokama.

0: Ježiš, to je tak krásný, že nevím, jestli říct, že gratulujeme, ale gratulujeme.
1: Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
0: Čověče, si říkám, jste si spolu mohli střihnout duet, pak by třeba ještě dneska žil, protože říkal, tohle jsem nikdy nezažil.
1: Vyvstal z mrtvých. Happy birthday.
0: Takže zdravíme, přejeme tam nahoru a za chvíli si dáme škorpíky a the best is yet to come.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba neodolatelný Peugeot 408. Skladové vozy již za 679 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak tohle nevyvětrám.
4: Zase všude tolik vody.
3: To je puch.
5: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
6: Ventilatory.cz.
7: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
8: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
7: Dnes musíte vybrat.
9: Mám tady pro vás předvýběr a
7: šíříme
10: výběr. Dvojnásobíme investice.
9: Přijmete to riziko?
7: Ale je to na
10: vás. Váš názor?
11: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
12: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
13: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
14: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
13: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
17: Slyším, Datart nákupy?
16: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
17: To je mazec.
16: Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Proč se culíš?
19: Protože budeme krásný.
18: To už přece jsme.
19: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
5: Pak přijeďte do AutoESA.
4: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
5: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
4: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
5: Kdo na to jde?
4: Od lesa prodá auto u ESA.
11: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: Rádio. Co se nevešlo do zpráv.
1: Máme 10 minut do 7 hodiny, dneska je středa, tak Zuzka nás překvapí něčím po narozeninovém určitě.
2: Mám tady šokující zprávu. Je to neuvěřitelný, ale kapr Karel, který se před bezmála půl rokem nedopatřením dostal do zaplavený části jeskyně Moravským krasu, stále žije.
3: Jo, tak to je nádherný, to je ten, který tam byl uvězněný.
2: Ano, je tam stále uvězněný. Teďka na něj o víkendu narazili jeskyňáři, kteří mu prý doslova v hodině 12. pomohli, někam ho lehce přesunuli, ale nechali ho tam furt ty jeskyni.
3: Protože tam nechali, když ho potkali.
2: No, oni
1: si tam někdo pěstuje na Vánoce.
2: Ne, oni říkají, že se bojí toho, že kdyby ho chtěli přesunout do nějakého rybníku, takže by dostal chudák šok a nepřežil by to, takže ho tam raději nechají.
3: A dali mu aspoň nějaký rohlík nebo něco?
2: To asi ne, ale nechali ho,
3: že ho nechali takhle, ohladu no. V té jeskyni, no to jsou hodný kluci Veď. Teda.
2: Hm. A už tak, půl roku tam žije takhle hezky.
1: Co tak můžeš jako tam žrát, když tam nic není?
2: No něco se tam asi najde, ale
1: jiný ryby?
2: To nejsou jiný ryby, to je jediný Karel.
3: To nevíš, třeba už všechny ostatní Karly menší požral za tu dobu, co tam je. Tam zůstal
2: ne,
3: sám.
2: Měli bychom se tam vydat a zjistit to.
3: Jo, normálně ta záhada toho Karla mě začíná vzrušovat, možná bys to měli vypátrat.
1: Já bych chtěl, aby to skončilo nějakým happy endem, třeba u mě na talíři doma u vánočního stromku.
2: Zizlej, chudáka, jo.
3: Chudák Karel, to říkáš tady nám dvou téměř, mě téměř vegetariánce a tady úplný vegetariánce.
1: Jo, jo, ty téměř vegetariánka, která každý týden popravíš tak 20 kuřat v té tvý troubě.
3: Tak kuřata neberu jako maso, to je takový tupý zvíře, to je v pohodě.
1: No, no oni kapři z kapři jsou něco chytřejší, to je pravda.
3: Jo, jako nejsou moc dobrý, tak.
1: Zuzko, díky. Rock Radio. Pojďme si dát Dana Landu a tajemství.
3: Tajemství Kai Kapra.

let už tě znám. Schody do nebe kloužou jak led, ruku ti dám.

tolik cest, co tě k ním dovedou.

0: Dio, Rainbow in the Dark, máme minutku a půl do 7 hodiny raní, nestíháme, máme zpoždění, přestože je dneska středa. Doufáme, že jste probuzený, pokud ne, tak vás za chvíli probere Zuzka svýma zprávama a pak třeba nějaká další slušná muzika.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagrae, BRDS.cz
4: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
5: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na Primalex.cz.
6: Dva McPops nestačí? Dobře, v McDonald's nyní dostaneš třetí zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
8: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezoub pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
9: Zlato, co máš dneska v plánu?
10: No přece všechno.
11: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
12: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké ráno, máme krátce po 7, jsou tu zprávy. Pražský městský soud dnes otevře ojedinělý případ čínské špionáže. Obžalovaný muž měl pracovat pro tajnou službu své země. V Česku jde o vůbec první stíhání za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Cizinci hrozí až 5leté vězení. Hlavní líčení je naplánované do pátku. Sněmovna posunula dál plán na zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Vládní návrh úspěšně prošel prvním čtením i přes odpor opozice. Nová daň dopadne v zemi zřejmě jen na dva velké podniky. Týkat se má rafinérií v Kralupech a Litvínově. Lékaři diagnostikovali papeži Lvu 14. zhoubný nádor plic. Vatikán oznámil, že hlava katolické církve už má po úspěšné operaci v Římě. Chirurgové mu odebrali část pravé plíce. Papež se bude v nemocnici zotavovat přibližně týden. Hokejový Liberec dnes hraje v lize mistrů o všechno. Bílí tygři nastoupí na ledě švýcarského Davosu. V přímém souboji se utkají o postup do play-off. Zápas začíná ve 20 hodin 45 minut.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska očekáváme zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne od západu bude postupně srážek ustávat a odpoledne může být i polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
15: Mami, proč máme všechno od konceptu?
16: To jen se zeptej tatínka.
17: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
18: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
14: Větší nehoda se řeší na D4 ve směru na Prahu. Na 13. kilometru se srazily 3 osobáky a v Litoměřicích se bouralo na Švermově ulici. Je tam teď hodně silný provoz.
19: V Hilti víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
13: Rock Radio. Rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať máte dneska v pohodě Karla, vám přeje Honza.
16: Anabel.
14: A Zuzka.
0: 3 minuty po 7 ve středu 14. října. Já bych jenom rád zopakoval, že dneska je...
16: středa.
0: A proto rozdáváme...
16: středu.
0: Správně. Výborně. To by tahle dneska ne.
16: Že jo.
0: Co bych ti tak dal? Mám pro tebe 2 lístky na narosky, nechceš přijít se podívat na nás do Zlína, ty máš daleko docela, co?
16: Ve středu.
0: Ve středu to je, no. Je to 7. v sobotu, tak přijď ve středu.
16: Tak jo, tak já dorazím ve středu.
0: Přátelé, pokud chcete lupeny na naše 18, pište si o ně do Messengeru na Facebook, do vzkazníku na Instagram, nezapomeňte připsat telefonní číslo, držíme palce, rozdáváme tentokrát už za 30 minut, protože dneska je...
16: středa.
0: Správně. A teď si dáme Mr. Big a...
16: středu.
13: Rock Radio.

Rock Radio. Rockovej výrok. Měli jsme vzestupy a pády. A pár právníků si namastilo kapsy. Dan McCafferty.

0: Na zavěti na Rock Rádiu s peckou Hair of the Dog, 11 minut po 7. song, který tu opět nebyl náhodou, protože budeme slavit. Skotský zpěvák a skladatel Dan McCafferty by dneska oslavil 80 let. Nezaměnitelný.
1: Jsi vlasy, to je o mým Buráčkovi písnička.
0: Ano, to je přesně o něm, no.
1: Ježíši, je to roztomilý, hned se mi ta písnička líbí víc.
0: Je roztomilý to, že Dan už je 4 roky mrtvej, zemřel v roce 2022, takže se bohužel svojí osmdesátky nedožil, ale nechal nám tu samozřejmě spoustu muziky. Zajímavý je taky třeba to, že spolu založil kapelu Nazaret a byl tam strašně, strašně dlouho, ale v roce 2013 potom odstoupil z koncertování, řekl, že už dál koncertovat nebude, že už to zdravotně nedává, i když pak ještě natočil nějaký další skladby. A ještě jsem tady třeba vyhrabal, že je zajímavý, on samozřejmě psal i ty songy, ale třeba jeden z jejich největších hitů Love Hurts, že jo? Ten jsme tady pouštěli před necelou hodinkou. Song, který se katapultoval velice rychle do hit parád na celém světě, tak je cover. Není to jejich song.
1: Komu to vykradli?
0: Prosím tě, napsal to Budlo Bryant, americký skladatel, který psal songy ze stylu country a popu, hlavně pro kapelu Everly Brothers, ale tohle to byl song, který prostě napsal, pak to nějak jako se to k ním dostalo postupně.
1: A samozřejmě se to stalo hitem, ale až podání jejich.
0: Ano, přesně tak. Zároveň to teda je jeden z největších hitů tohoto skladatele.
1: Tohle to mám k jedné písničce, Sale se jmenuje ta písnička, teď se nepamatuju na té kapely, ne, jako Sale je jako námořník nebo plout, nebo ty, nějaký buchty natočili cover video, jenom jakože použili tu hudbu a natočili k tomu video a to video jejich má asi 150 milionů a ten originál má třeba 2. Takže jako, a to jenom kvůli tomu, že si to pak ty lidi pustili jakoby i s tím původním klipem díky tomu, že takhle někdy se to podaří prostě vystřelit úplně z jiný strany, no.
0: No, tak tady se to podařilo, nicméně Dana už zdravíme tam nahoru, děkujeme za všechnu muziku a to vše.
1: Všechno nejlepší.
0: Dáme si 12 stovky, otevři oči na Rock Rádiu.

0: přemýšleli, jestli to zkusit nebo ne, tak u Partners Banky si dokonce můžete pořídit kousek Bitcoinu zadarmo.
1: Je to tak, stačí, když při zakládání účtu u Partners Banky zadáte kód BTC500 a dostanete 5 kilo na účet právě na vyzkoušení nákupu Bitcoinu. Takže 500 korun může za pár let být třeba 5 milionů.
0: No kež by to tak bylo. Já bych to chtěl zkusit, ještě se tam musím zaregistrovat už konečně, co ty?
1: No já taky, tak ještě jednou připomínám, Partners Banka, kód BTC500, držíme palec při vašem zbohatnutí a další milionáři doufám, že nám pošlou nějaký procenta.
0: Hele, 5 kilo a jsme miliardáři.
1: Přesně, takže QR kódík pošleme do zprávy, díky.
0: A za chvíli si dáme další muziku, budou Green Day a Boulevard Broken Dreams.
2: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
4: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
5: Apple iPhone 17 256 GB. V Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
4: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
5: Když mobily, tak Mironet.
4: Klikni dvakrát.
6: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
7: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
6: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
7: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
6: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
7: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
6: Farma Vraňany, originál, který pozná. Chutí.
8: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
9: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu, Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
10: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
11: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
12: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
11: Kazbet? A v čem jsou jiný?
12: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
11: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
13: Kazbet. Český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
14: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
15: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Kde to jsem, tyhle?
1: V zoo, v oddělení
0: opic. Jsem se fakt jako lektera.
1: Všimli jste si, že už je venku konečně v 7:30 to světlo?
0: No vítáme sluníčko, vítáme Green Day, se kterýma se vlastně hned rozloučíme a taky vítáme další zprávy se Zuzkou, to by šlo?
1: To by šlo.
2: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Co se děje?
3: Hezké ráno, máme krátce po 7:30, jdeme na rychlé zprávy. Sněmovna dnes zřejmě přehlasuje veto prezidenta Petra Pavla. Poslanci budou znovu schvalovat nové podmínky pro státní úředníky. Hlava státu i opozice se obávají hlavně politizace státní správy. V Hamburku začíná soud kvůli výbuchům na plynovodech Nord Stream. Na lavici obžalovaných usedne ukrajinský občan. Podle vyšetřovatelů stojí za útokem ze září 2022. A fotbalisté Bohemians dnes v lize vyzvou Mladou Boleslav. Klokani chtějí v Dělíčku prodloužit úspěšnou domácí sérii. Se Středočechy na vlastním stadionu neprohráli od roku 2018.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Ráno a dopoledne ještě počítejte s občasným deštěm nebo přehánkami od západu, ale budou srážky postupně ustávat. Odpoledne mraky ubydou a místy se vyjasní až na polujasno. Teploty vystoupí na 13 až 18 stupňů Celsia.
2: Rock Radio. Doprava.
3: V Praze opatrně ve Strahovském tunelu směr Troja, máme tam hlášenou nehodu. V Litoměřicích se boural na Švermově ulici, kde se srazily dva osobáky, je tam teď hodně silný provoz. A pozor na nehodu taky v Chomutově na Palackého.
2: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
0: Zuzanko, díky. Jdeme na YouTube. Where the streets have no name, tam, kde ulice nemají žádná jména.

0: Where the streets have no name, zpívají YouTube o, no nebudu říkat, že to je v Chomutově, vy už to všichni znáte. Máme 8 minut po půl osmí a je?
1: V Chomutově nemají jména ulice.
0: No má, ale ty tabulky jsou z nějakého dobrýho kovu, tak často mizej.
1: Aha.
0: Kdyby jsi tam chtěla zajet.
1: No, možná jo, možná si někdy udělám výlet do Chomutova než se mnou.
0: Ne, já bych teďka potřeboval rozdat lístky tady.
1: Ale pojedeme ve středu. Dobře, tak jdeme rozdávat lístky.
0: Mobily do ručky!
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.
7: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
8: Klikni!
9: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
8: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
9: Když mobily?
8: Tak Mironet, klikni dvakrát.
10: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujeme novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
11: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
10: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
11: No, to by šlo.
10: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
14: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miroslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
0: Rock Radio. 3 minutky před 7:45 jsme zpátky a rozdáváme další dva lístky do Zlína na 7. listopadu a tentokrát jsme se trefili, protože od Zlína pochází Jirka. Jirko, dobrý ráno přejeme.
17: Dobré ráno.
1: Dobré ránko.
0: My tě zdravíme do práce, prosím tě jenom, co děláš, ať víme.
17: No, administrativu v podstatě, jako v kanceláři. Takže.
0: Takže když si s tebou budeme teďka půl hodiny povídat, nikdo neumře.
17: Určitě ne.
0: Výborně.
17: Nevím, jestli já neumřu potom.
1: To jsem chtěla říct právě, že bych to nepřeháněla s tím hovorem. Máme na tebe tak minutu a půl.
17: Tak to je dobrý, to zvládnu.
0: Ty už jsem někde slyšel, když jsi doma. No ne, nic. Jirko, prosím tě, s kým půjdeš na naše narosky?
17: No, budu ještě vybírat, no, buď vezmu kámoša, a nebo ještě k tomu přiberem, nevím, jestli nás tam vůbec pustí, svoji tříletou dceru, která má ráda jednu z tajných kapel.
0: A máš svůj tip, která tajná kapela to je?
17: No, mám.
1: A řekneš?
17: Panoptiko.
0: Mm-hmm. Ty jsi nám taky psal do vzkazu, že tvoje dcerka ujíždí na tangu, že pořád říká, ano, pusť mi tango.
17: Přesně tak, to je skoro každý den, kdy chce pustit na repráčku, táto, pusť mi tango.
1: Malá rockerka, to je hezký. Je dobře, že vychováváš další generaci rockerů, to je fajn.
17: Jo, tak jak jsem to měl já, tak to předávám dál.
0: Taky si vyrost na repráčku, to je super. Prosím tě, já si myslím, že děti asi mají povolený vstup, vždycky měli, že jo, vždycky na narosky mohli, moc jich tam nechodilo, ale žádný stripterky tam nejsou.
1: Se ptáš mě, já to nevím, já bych ti to ráda řekla, jo, ale já si tím nejsem úplně jistá, takže...
0: Hele, já si myslím, že to zjistíme ještě, ale myslím si, že normálně, jako proč by si nemohl, jako nic hroznýho se tam dít nebude, prostě bude se tam pít, prostě chlastat, fetovat, jako každý, každá akce tam u vás, že jo, prostě normální.
17: Přesně tak.
0: Tak Jirko, prosím tě, my tě zdravíme ještě jednou, děkujeme za spojení, za zavolání, no a moc se na tebe těšíme, přijď se pak s náma poveselit, tíknout si s náma nějakým dobrým pitím, uvidíme, kolik se vás sejde, jak to bude ve Zlíně vypadat, ale těšíme se na tebe.
17: No já taky, strašně moc děkuju a super, už se těším, jak se potkáme.
1: Měj se krásně, hezký den.
17: Vám taky, ahojte, čau.
0: Ahoj.
18: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme od rána do večera slušnej rock.
0: Jsi byla na Jirku taková dost přísná, máš minutu a půl.
1: Tak... To já říkám normálně, vždy a všude.
0: Peníze
1: mám
0: nech,
1: málo času.
0: Peníze nech na bodníku.
1: Času, peníze, víš jak to je.
0: Twisted Sister, we're not gonna take it.

0: Za 8 minut bude 8 hodin ráno a Rakajn zpívají na Rock Rádiu K zemi přibitej, vodopády a vděčný klády. Vážně? Nebo něco takového tam je.
1: Jo, tak já jsem ten text asi neposlouchala tak důkladně. Každopádně věčný klády, co mi to připomíná?
0: Taky přemýšlíš na tom oslím můstku.
1: Jo, snažila jsem se to navázat nějak na našeho Marcela, ale ty vodopády, zlatý deště, no nic, pusta Marcela.
0: Marcel se točí a voda padá.
1: Padá dolů z tvých očí.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když tahle závodnice jela svůj první rallyový závod, nedopadlo to úplně nejlépe, byl totiž zrušen. Kvůli neukázeným divákům. Mimochodem ani si neumím představit, co se tam muselo dít, protože když se podíváte na to, kde stáli v 70. letech fans rally, tak to bylo oproti dnešku 101. Prvním autem, které tahle dáma řídila, byl vůz Alpine A110, který koupil její táta. Ve Francii, odkud pochází, se stala velmi rychle pojmem, takže nemohlo následovat nic jiného než přechod na mezinárodní scénu. A i tady se jí záhy začalo dařit. Vždyť v roce 1982 skončila druhá v hodnocení mistrovství světa. Nad její síly byl jen tehdy nedostižný Walter Röhl. Ten dokonce prohlásil, že ho i celkem mrzelo, že titul získal právě v tom roce, protože o něj připravil černou sopku. Tak se totiž přezdívalo pilce, o kterém mluvím. Michel Mouton, legendě světové rally, která ovšem nezářila jen na šatolině. Hned dvakrát vyhrála například legendární Pikes Peak a palmu vítězství si odnesla i z Le Mans, tehdy ve třídě prototypů. Největší úspěchy a slávu získala s Audi Quattro pro tuhle značku. Získala spolu se Stigem Blomqvistem a Hanem Mikolou pohár konstruktérů. A proč na Michelle vzpomínám právě teď, tento týden? Je to totiž přesně 45 let, co jako první žena vyhrála s navigátorkou Fabrici Pons závod mistrovství světa v rally, legendární San Remo. A dosud je po hříchu jediná.
2: Rock Radio Motokeci.

0: Ariem a Man on the Moon, muž na měsíci. I tak by se dal shrnout náš Marcel, muž na motorce, minutku a půl před 8 hodinou. Posloucháte rokový rozjezd, ten středeční, protože dneska je středa. Za chvíli bude 8 hodin ráno, dáme si zprávy se Zuzkou, v půl devátý nás čeká hospodský kvíz a pak si zase řekneme pá, pá, pá, pá.
1: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
2: Tak nečekejte, jezděte!
3: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
4: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
3: Více na kopecký.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Střešní okna Fenestra.
7: Fenestra?
6: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
7: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
6: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
8: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
9: Tati, kdy bude levnější benzín?
10: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
11: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
12: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
13: Rock Radio. Zprávy.
14: Hezké ráno, máme krátce po 8, jsou tu další zprávy. Lidé můžou napadnout výsledky voleb u soudu. Lhůta pro podání stížností končí 23. října. Státní volební komise už oficiálně schválila konečné výsledky. Problémy se řeší například v Moldavě, Karviné nebo na Kladně. V řadě měst mezitím dál pokračují povolební vyjednávání. Porucha vládního speciálu uvěznila českou delegaci v zahraničí. Ministr dopravy a podnikatelé uvízli na misi v Asii. O problémech s letadlem informoval Svaz průmyslu a dopravy. Stroj má vážnou závadu a nemůže dále letět. Delegace proto musela k přesunům využít běžné linkové spoje. Britský premiér Andy Burnham dnes přijme ukrajinského prezidenta. Schůzka se uskuteční přímo v Londýně. Burnham chce osobně vyjádřit neochvějnou podporu britské vlády. Setkání přichází v době silného tlaku ze strany amerického prezidenta. Donald Trump totiž dřív vyzval Zelenského k odchodu z funkce. Pardubičtí hokejisté porazili v lize mistrů Švédy. Dynamo zvítězilo na domácím ledě 2-1 v prodloužení. V zápase rozhodl útočník Jáchym Kondelík.
13: Rock Radio. Počasí.
14: Dneska bude zpočátku zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přehánkami. Během dopoledne pak bude od západu srážek ubývat a odpoledne může být až polojasno. Nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů Celsia.
0: A dnešní speciální lidová pranostika říká na svatého Kalista ucpi včelín dočista.
15: Ježišmarja, to je zase kravina.
0: To já nevím, jak se dělá tam, jaký strašně malý vchod tam. Se to úplně...
15: Do včelína.
0: No, viděla jsi někdy včelín?
15: Ne, no se to nějak říká s tím pindurem, když ho máš malý, že ho máš strkat do úlu a zabouchat, no to je jedno.
16: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
13: Rock Radio. Dobré.
14: V Litoměřicích opatrně na Švermově ulici, máme tam hlášenou nehodu dvou osobáků a hodně silný provoz a bouralo se v Chrudimi na Palackého třídě.
17: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
18: Rock Radio, rockovej rozjezd.
0: Dobré ráno, čumáci! Ať dneska nemusíte strkat něco do včelína, vám se Honza.
14: Anabel. A Zuzka.
0: 4:08 ve středu 14. října. Už víme, jak je ta básnička.
15: No Zuzka, ji totiž neznám, musíš jí to říct.
0: Máš ho malýho? Nezoufej, strč ho do úlu, zabouchej.
14: Krásný.
15: Že jo?
0: Když tohle ženský neocení, tak jako chlapi, prostě když tohle řekneš v hospodě, tak lítají panáky, prostě normálně se pije, všichni se radujou, prostě a vám ženským, když to člověk řekne, tak říkáte, jsi blbej.
15: Mně to přijde skvělý, já jsem se zasmála. Že jo, Zuzka taky. Ona už to poslala svým příteli právě jako SMSky.
0: Speciální malovaný návod a na to taky cesta k tomu, kde je nejbližší úl v krči.
15: A já jsem udělala řetězový e-mail po firmě, takže je všecko v pořádku a teď už si můžeme dát muziku a andílka, to se hodí.
0: Jo, těšíme se na spoustu oteklých kolegů.

0: there's a new love in town. New love in town, nová láska ve městě od kapely Europe, 12 minut po 8 hodině.
1: Ano, my máme tu příjemnou a laskavou a milou a krásnou povinnost vám oznámit, že dnes je středa.
0: A protože je středa, tak je?
1: Středa.
0: No, a protože je středa, tak?
1: Je středa.
0: Dobře, tak já to řeknu. V 9 bude rokový dopoledne, jako každý den, to je i když není středa, ale protože je dneska středa, tak budeme mít hvězdnýho hosta.
1: Přesně tak, dorazí premiér a nebude to Andrej Babiš.
0: Bude to kapela, která se jmenuje stejně jako Andrej, tedy jako premiér, tak?
1: Ano, jejich hit Hrobař asi znáte, všichni jsme na tom vyrostli. Mládí jsem se učil hrobařem, jezdit s hlídou, jezdit s trákařem.
0: Tak tyhle. Kopat hroby byl můj
1: ideál.
0: Tak. A pak tam něco o tom ptáčkovi s tím hnízdem, že jo?
1: S Bohem moje město, vzpomínat budu přesto.
0: Hele, ještě pokračují chvíle a myslím, že kluci už nemusí chodit.
1: Ne, to jsem vás chtěla nalákat. Ještě páni, kdybyste povedlo to nestihli se z nějakých neznámých důvodů, tak nemusíte být smutný, protože všechny naše hvězdní hosty najdete ještě stejný den na všech streamovacích platformách a taky na našem webu v podcastech www.rokoviradio.cz.
0: V 9 na naší lajně premiér a Kamil hvězdní hosti a teď už Sex Pistols a God Save the Queen na Rock Radio.

0: 21 minut po 8 posloucháte rokový rozjezd na Rock Rádiu, kapelu Iron Saver a jejich pesku Heavy Mental Never Dies, což tady kolegyně krásně přeložila.
1: Jako těžký mentálové nikdy neumírají.
0: Ano, jejich plný internet, zdravíme všechny. Nicméně doufáme, že mentálové nepřijdou na naše 18. narozeniny do Zlína, protože třeba si nezvládnou koupit lístky nebo tak.
1: Ježiši Maria, ty jsi zase nekorektní, přijímám 60 e-mailů o tom, jak máme být v rádiu korektní.
0: Já se omlouvám, odteď budu mluvit pouze spisovně, přátelé, rád bych vás všechny.
1: A hlavně tam dávej Ečka nakonec, protože pan Bambula, který nám tam psal, nevím, jak on se jmenuje, Hoňka. Pan Hoňka nám psal pod příspěvky, že teda máme mít na každém konci písmeno E, protože I je pražský, jo, takže pražské, prosím vás.
0: Ty
1: jo,
0: budeš
1: takže...
0: říkat něco o tom, že já jsem nekorektní a pak tam hodíš Hoňku. Super. Přátelé, 18. narozeniny, už 18 let posloucháte tyhle ty hrůzy z Eteru Rock Rádia, bude to asi čím dál tím horší.
1: Ano, a bude hůř, brzy oslavíme společný rok, to chce jaký oslavu potom.
0: Ježiš, to bude ještě horší, no to nevím, jestli se toho dožiju.
1: To bude v Alejích na Blito, ale i 7.11. bude v Alejích na Blito, konkrétně ve Zlíně, v hale Datart a v okolí, ve všech parcích, takže
0: doufám,
1: pokud
0: že v okolí
1: chcete
0: hlavně
1: blít s námi a křtít dva kalendáře a další radosti, tak můžete být u toho. Kupte si samozřejmě včas lístky, protože budeme dále zdražovat, takže čím dříve, tím lépe pro vás. Aktuálně můžete si taky koupit kalendář, který je v předprodeji na naší slušný partě, takže pokud tam nejste zaregistrovaný, udělejte to a můžete si koupit jak pánský, tak dámský kalendář.
0: Jak tady moje kolegyně správně poznamenala, můžete blít i z kalendáře, stačí, když se ho ve slušný partě předobjednáte. Pokud tam nejste registrovaný nebo jste tam dlouho nebyli, tak vězte, že vaše registrace zřejmě propadla, tak se zaregistrujte znova, naběhněte tam a kalendář dostanou ho se slevou, aspoň jsou ve slušný partě.
1: Ne, ale můžou si ho koupit za peníze.
0: Jo, takže se tam půl hodiny registruješ, aby si se pak mohl koupit za plnou cenu. To je docela výhodný.
1: No to se vyplatí, Horste. To umíme jenom my, takovýhle teleshopping.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Kdybyste někdo potřeboval něco prodat, tak jsme tady pro vás, kdybyste nás chtěli třeba na svůj maturitní ples nebo

0: vybudovat náš domov.
1: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Under Armour
2: makes you better. Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
3: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Tati, to bylo chytrý koupit tu chytrou telku v Datártu.
5: Přímo vychytralý. S Chytrártem jsme ušetřili.
4: A co je Chytrárt?
5: Kdyby ses nachytřil jako já, tak víš, že nízké ceny.
4: Tebe nikdo nepřechytračí. Úplnej Einstein.
6: Nízké ceny, to je Chytrárt. Datárt.
7: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
8: Turecko a dlouhé písečné pláže?
9: Máme je v Tui.
8: Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok?
9: Máme je v Tui.
8: Malorka a její Tyrkysové moře?
9: Máme je v Tui.
8: Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře?
9: Máme ho v Tui.
8: Kypr, slunce a pohodová dovolená?
9: Máme v Tui.
8: A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
10: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z výběhu prasátek.
11: Po létě je tu klidněji, ale já říkám, pořád je tu dost lidí. Jen se víc zastavují a míň běhají. A to je ideální. Čím déle stojí, tím větší šance, že něco upadne. Nějaká ta granulka pro mě. Září má svoje kouzlo. Hlavně, když nás krmí.
10: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

0: Rouhá Bohum na Rock Rádiu, 2 minutky po půl devátý.
1: Ano, to znamená jediný je čas na zprávy.
2: Ale my na sebe po 18 Rock Rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. 3 ostrý český skupiny, tým Rock Rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
3: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
4: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.
2: Rock Radio. Sport.
5: Pardubičtí hokejisté porazili v lize mistrů Švédy. Dynamo zvítězilo na domácím ledě 2-1 v prodloužení. V zápase rozhodl útočník Jáchym Kondelík. Oba týmy měly postup do play-off zajištěný už předem. Fotbalisté Bohemians dnes v lize vyzvou Mladou Boleslav. Klokani chtějí v Dělíčku prodloužit úspěšnou domácí sérii. Se Středočechy na vlastním stadionu neprohráli od roku 2018. Dnešní dohrávka začíná v 18 hodin. A hokejový Liberec dnes hraje v lize mistrů o všechno. Bílí Tygři nastoupí na ledě švýcarského Davosu. V přímém souboji se utkají o postup do play-off. Zápas začíná ve 20 hodin 45 minut.
2: Rock Radio. Doprava.
5: V Přerově máme hlášenou nehodu, auto tam srazilo cyklistu na Lipnické ulici a v Litoměřicích si dejte pozor na nehodu, která se řeší na Pokratické.
6: Šťastnou cestu přeje Emil Frey, váš autorizovaný partner pro moderní vozy Kia. Vyberte si tu svou na www.emilfrey.cz.
0: Zuzko, díky za sport, teď si pojďme zaběhat s Queenama. Tohle je Hammer to Fall, neboli Hammer, který upadnul.

0: Freddie Mercury na Rock Radio s Queenama Hammer to Fall, já ho úplně miluju. 9 minut po 8:30 i ve středu, ať je co je za den.
1: To je načaté, já to na tobě vidím.
0: No já, kdybych byl normálně na kluky, tak už jsem taky mrtvej.
2: Rock Radio, hospodský kvíz.
0: Takže další e-mail, no nic, 725844424. Sorry, 844424 je telefonní
1: číslo. Tak jak je to číslo, prosím tě, zopakuj to pořádně.
0: Přátelé, já jdu domů, řekni to ty.
3: Ví to někdo to číslo?
1: Já piju, já tady zapijím prášek, ty
0: vole. Prvý,
1: 725844424.
0: Je telefonní číslo k nám na dnešní hospodský kvíz. Dneska tady máme zase kvíz hudební, připravila ho Zuzanka, bude naprosto nádherný. A vy nám můžete zavolat na 725844424. A kromě toho si i vybrat, s kým dneska budete soutěžit. Takže držíme pěstí, mobily do ručky a voláme.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Protherm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Protherm.cz.
2: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku, Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
6: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
5: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept. Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Sklaprostroje, sklaprostroje, sklaprostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Sklaprostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
10: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
11: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
12: Tak nečekejte, jezděte!
13: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
14: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
2: Rock Radio.
13: Hospodský kvíz.
0: Minutku před 8:45 jsme tady a voláme Davidovi z Jihlavy, který ale není v Jihlavě, ale někde v autě a jede směrem do Rakouska, si říkal, dobré ráno.
15: Ne, do Mnichova, do Německa.
0: Do Mnichova,
15: dobrý
0: promiň.
15: Ráno.
1: Tak dobré ráno. A mně se směje, že nevím, kde je tam, jak jsi to říkal, Británie.
0: Ale já vím, kde je Mnichov, prosím tě, že jo.
1: A plete si Německo s Rakouskem a bude tady na mě machrovat.
0: Mnichov u Hradiště, vím.
1: No. Vím, ne, jsem tam byl.
0: Každopádně, Davide, ty jsi dneska vybral jako svoji soupeřku Anabel, takže já se odmlčím, jdu si dát kafe a vy si to užijte.
1: On chtěl za každou cenu vyhrát, že jo?
0: Ano.
15: Ne, jako tam aspoň máme šance jako na stejnou, jsem to tak jako ošatřoval.
1: Hele, jako vzhledem tomu, že vím, o čem kvíz je, tak myslím, že jako šance na výhru je velmi nízká z mé strany, nevím jak ty.
15: Právě proto, že to vím taky, tak proto jsme na tom úplně stejně.
1: No takhle, tak dobrý, takže to bude souboj dvou mentálů, tak pojď.
3: Na to se moc se na to těším dneska. Dnešní kvíz bude o kapele Nazaret a hlavně o Danu McCaffertym, který by dneska oslavil 80. narozeniny. A první otázka zní, než se v roce 1968 zrodili slavní Nazaret, tak vystupovala tahle parta muzikantů několik let pod jiným názvem jako lokální cover kapela. Jak se jmenovala původní formace? Za A The Shadeds, za B The Dunfermline Beats, anebo za C The Skids?
15: Já typu Cčko.
1: Já typu Ačko, že mi to něco říká.
3: Fakt?
1: No nevím.
3: Je to divný, ale máš pravdu, je to
1: že,
3: za A.
1: Já jsem to už totiž někde slyšela. Já mám občas selektivní paměť a pamatuju si úplný kraviny, jako třeba tohle.
3: Takže The Shadeds, tahle kapela vznikla už v roce 1961 a Dan McCafferty se k ní připojil už v roce 1965 a teprve s příchodem kytaristy Charltona v roce 1968 se pak přejmenovali na Nazaret. Takže 1-0 pro Anabel a jdeme na další otázku.
1: Ha, mám náskok.
15: Gratuluju.
3: No, ještě není k čemu, nepředbíjejme.
0: Ještě to nezakřikni.
1: Jako nechvalme dne před večerem.
3: Poslední solový album Dana McCaffertyho z roku 2019 nese název Last Testament. Pro český fanoušky je mimořádně zajímavý, protože na něm Dan úzce spolupracoval s českým hudebním světem. Který český skladatel složil hudbu pro celou tuhle desku a nahrál ji s ním? Za A Petr Janda, za B Karel Mařík, anebo za C Michal Pavlíček?
15: Já typu Pavlíčka, Cčko.
1: Já typu Bčko, nevím, kdo to je, ale ty dva se mi k tomu nějak nesedí.
3: Ale trošku mě štveš, že to takhle typuješ a typuješ to správně.
1: Ne, ne.
15: Ty vole.
1: Koukáš, viď?
3: Já to, taky. Je to za B Karel Mařík, český hudební skladatel, složil hudbu k 15 písním na albu a Dan k ním pak napsal texty a deska se navíc z velké části natáčela i v České republice.
1: Hustý.
3: Takže 2-0, 2-0 pro Anabel a jdeme na poslední otázku. V roce 1975, kdy byli Nazaret na absolutním vrcholu díky albu Hair of the Dog, si Dan odskočil k natáčení svého vůbec prvního eponymního solového alba a hned jeho první solový single byl cover verzí od jiný obří rockový kapely a v britský hitparádě bodoval na 41. místě. O jakou předělávku šlo? Za A Out of Time od Rolling Stones, za B My Generation od The Who, anebo za C Lady Madonna od The Beatles.
15: Bčko.
3: Typuješ My Generation?
1: Já taky typuju Bčko.
3: No tak to ale není správně.
1: Jaj.
3: Je to za A, Out of Time od Rolling Stones.
1: No.
3: Protože Dan miloval klasický rock a soul 60. let a tenhle single pak vyšel v roce 1975 a doprovázel jeho první solový debut. Takže 2-0 pro Anabel.
15: No, gratuluji.
1: Já děkuji za příjemný souboj a byla to náhoda, přiznám se zcela bez mučení.
3: Ale krásno.
15: No, tak já si jdu pustit Nazarety, abych se doučil.
1: Já jdu taky číst knihy, šéf mi to furt říká, musíš se vzdělávat, tak já se jdu vzdělávat.
0: Já jako dozorce státu, nebo jak se státní dozor a tak, dnešní soutěž, dnešní kvíz tímto prohlašuji za uzavřený. Musím říct, že Anabel fakt jako nepodváděla, opravdu to asi věděla, nebo typovala jsem úplně z toho.
1: No to první jsem si fakt pamatovala, protože já jsem o tom totiž mluvila kdysi dávno v nějakém vstupu, takže mě to uvízlo v hlavě zcela. nechtěla. To druhý byl typ a to třetí jsem neuhodla, takže tak.
0: Zajímavý. Mm-hmm. Davide, přejeme šťastnou cestu do Mnichova, ať to teda není Hradiště, ale ať tam dojedeš, ať nikde, pokud možno, nevytuhneš v nějakých velkých zácpách. Měj se krásně, děkujem za zavolání a zase si někde ozvi.
15: Ale díky moc, opatrujte se lidé, dobří.
1: Měj se krásně, hezký den, ahoj.
3: Ahoj.
13: Rock Radio. Hospodský kvíz.
0: No a teď už budeme hledat to svíje s Láďou Křížkem.
1: Jdeme na to.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Zbláznili jste se?
3: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
4: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze 3 odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
5: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A NGRI, BRDS.cz.
7: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
8: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Hezké dopoledne, máme 9 hodin, jsou tu další zprávy. Pražský městský soud dnes otevře ojedinělý případ čínské špionáže. Obžalovaný muž měl pracovat pro tajnou službu své země. V Česku jde o vůbec první stíhání za neoprávněnou činnost pro cizí moc. Sněmovna posunula dál plán na zavedení mimořádné daně pro rafinérie. Vládní návrh úspěšně prošel prvním čtením i přes odpor opozice. Nová daň dopadne v zemi zřejmě jen na dva velké podniky. Lékaři diagnostikovali papeži Lvu 14. zhoubný nádor plic. Vatikán oznámil, že hlava katolické církve už má po úspěšné operaci v Římě. Chirurgové mu odebrali část pravé plíce. Papež se bude v nemocnici zotavovat přibližně týden. Hokejový Liberec dnes hraje v lize mistrů o všechno. Bílí tygři nastoupí na ledě švýcarského Davosu. V přímém souboji se utkají o postup do play-off.
1: Rock Radio. Počasí.
0: Dnes očekáváme zataženo až oblačno, místy se slabým deštěm nebo přeháňkami. Během dopoledne od západu bude srážek ustávat a odpoledne postupně bude místy až polojasno. Nejvyšší teploty naměříme mezi 13 až 18 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
0: Bouralo se v Brně na Žarošické ulici, řeší se tam nehoda se zraněním a auto srazilo cyklistu v Přerově na Lipnické, taky tam opatrně.
2: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
1: Rock Radio, rockový dopoledne.
3: Tak startujeme rokový dopoledne, máme 4 minuty po 9. hodině a dneska je středa, to znamená, že by tady měl být hvězdný host. Zuzko, podívej se, jestli tady máme hvězdního hosta.
0: Já tady vidím hvězdného hosta, dokonce dva hosty.
3: Já tady vidím dva premiéry. To je unikát,
0: to je pravda.
3: Ne? Vlastně.
0: Premiéra jsme tady ještě měli.
3: A je to vlastně aktuální teď téma, že jo? Byly nějaký volby a tak dál, tak se o tom hodně diskutuje. Každopádně premiér, který tady dneska bude trošku jiný, zaplať pámu za to. No. V tom smyslu, jakože my se nechceme bavit o politice, ale chceme se bavit o muzice. A dorazila k nám kapela Premiér ze Zlína. Tak, znáš kapelu Premiér?
0: Znám, samozřejmě. Myslím si, že každý zná Hrubaře, že není člověk, který by ho neznal.
3: Ty, ale to je zvláštní, jako víš, že takováhle jako píseň, že se s ní stane v podstatě národní klenot.
0: Je to tak?
3: Že vlastně každý všude se hraje, když jsou svatby, že jo, a jsou tam nějaký takový ty ansábly, který hrají jako všechny písně, tak hned tam prostě hodí Hrubaře všichni a... Akorát kluci na to asi jako nejsou moc pyšní zrovna. Jsou, jo? Hele, dávají palec nahoru.
0: Tak se dozvíme,
3: budeme si s nima povídat. Tak zůstaňte naladěný. Vězným hostem kapela Premiér už za chvíli a teď si dáme Disturbed.

0: Věstní host Rokrádia dneska při středě kapela Premiér. Je tady Jarda a Jarda, pak máme ještě dalšího Jardu, který nepřijel. Kolik je vás tam Jardů v Premiéru?
1: Jsme, dobré dopoledne všem posluchačům Rádia Rockmag, Rokrádia. Jsme tři Jardové a dva Danové. Ten Jarda, co nepřijel, to je Jarda Bobovský, to je náš zpěvák, který vás všechny, i tady ve studiu, i samozřejmě posluchače zdraví, je dneska zdravotně indisponován, takže jsem přijel se svým dvojčetem hudebním, s kterým spolu tvoříme, textařem Jardou Irovským.
0: Počkej, tak takhle je to, aha, tak.
2: Tak, můžu ještě jednou, takže přeji posluchačům krásný den.
0: Jarno, my tě zdravíme, rádi tě poznáváme. Když si to nakous, vy spolu máte nějaký teda projekt, ty hraješ na bicí, člověče, taky, viď?
2: No, koupil jsem si nedávno elektronické bicí domů a to je nástroj, který mě vždycky fascinoval. Dříve už jsem tady hrával ve dvou kapelách, ale palíčky jsem držel jako násady od koštěte.
0: Jsme začínali jako stejně jasně, všichni.
2: Takže nebyla to tehdy žádná sláva, tak jsem si říkal, že zazpomínám na staré časy a koupím si domů bicí a trošku se to naučím lépe, než jsem to uměl tehdy.
0: Takže takhle je to. Aha, no, tak pojdej.
1: A udělali jsme si spolu vlastně jednu takovou písničku, kterou kapela úplně tak nechtěla, řekněme, mít na albu, tak protože to bylo lehké takové, já bych neřekl politické téma, ale trošku se to dotýkalo aktuální doby a poukazování na určité chování někoho a nějakých lidí, takže jsme si to udělali tak sami pro sebe a pustili jsme to ven.
0: Takže premiér nechtěl politickou píseň, jo?
1: Tak bych to úplně jakože nedefinoval, ale prostě zkrátka u nás panuje demokracie a když kluci řekli, ty o toho by se nepouštěl, to by mohlo, nemuselo úplně se potkat s pochopením, tak jsme o toho upustili.
0: Já jsem spíš narážel na to, jak ta čeština je krásná, jako víš, že premiér nechtěl
1: jasný.
2: A já jenom teda dodám, že kapela Premiér je Premiér a není to Premiér a trošku si to spousta lidí plete, ale... Tak.
0: Hele, já už to mám prostě jako zažitý, člověče. Ze mě to nedostanete v příštích 60 minutách.
1: Jo.
0: Takže u mě už to asi zůstane, ale budu se na to dávat bacha, jako. Ale co jsem chtěl říct ještě, vy tam ještě máte někoho, ne? Vy jste tam ve třech, ne? Nebo jenom ve dvou?
1: V tom projektu jsme ve dvou, ano.
0: Aha, takže jenom kytara a bicí, jo?
1: Kytara a bicí, jasně, jo, prostě na
2: White
1: punk.
2: White Stripes, přesně.
1: Jasně, na punk, prostě, tak jsme si to udělali.
0: No tak paráda, nicméně, my jsme se tady zmínili ještě v začátku o tom hrobaři a ty si tady vytáhl nějakou historku, ta je z 90. let, nebo z jaký doby, že byl zakázaný ten...
1: Údajně z 90. let, vážení posluchači, to jsme opravdu slyšeli dneska poprvé, protože jsme přijížděli tady do Rokrádia, tak pán dole vlastně u vjezdu nám řekl, jo, Premiér, hrobář, to já znám, to je moje oblíbený. A kluci, víte o tom, že to bylo zakázané v 90. letech, nebo někdy v nějaké určité době. Říkám, no já vím, že s tím byl problém na Slovensku, ale teda u nás, on říkal, bylo, protože v době příjezdu papeže tehdy Jana Pavla II. Se ta písnička musela stáhnout, že ten pán někde pracoval a že jak je tam ten klip, že ten pán Bůh dává peníze té lehké holce, tak údajně to muselo být stažené. Takže tohle je pro mě nová historka a příběh, že hrobař jednu dobu byl takto, odsunut.
0: Aspoň vidí, že tady v rádiu jsme všichni fundovaní, že dokonce i Vrátný ví, o čem mluví a o co se tady jedná.
1: Jasný.
0: A řekl si taky Premiér. Hele, prosím tě, chtěl jsem říct, kluci, co jste nám dneska přivezli za muziku, protože si budeme pouštět nějaké vaše věci. Tak co si budeme pouštět?
1: Si pouštět úplně nové tracky, novou muziku, kterou jsme teďka natočili. Vlastně jsme před vydáním nové desky. Ta nová deska vyjde na jaro, to chystáme, že to celé vyjde, takže jsme rádi, že můžeme právě tady u vás na Rokrádiu udělat světovou premiéru nových tracků. Takže ano, jsou to prvotní singly, které půjdou teďka do světa.
0: Po 5 letech asi, ne? Vydáváte desku, nebo kdy jste vydal?
1: Ano, bude to příští rok, to bude 27, takže to bude po 6 letech.
0: Po šesti letech
1: regulární deska. Samozřejmě my v průběhu něco pořád tvoříme, děláme, protože máme energii jako atomová elektrárna, takže pouštíme singly, snažíme se držet prst na tepu doby, takže jedeme tímto způsobem a regulární deska opravdu celá bude na jaro 2027.
0: Ty singly, co jste pustili ven, ty budou součástí toho alba taky, jo?
1: Budou také součástí toho alba, nebo respektive máme v tuhle chvíli asi 15 věcí, diskutujeme s kapelou uvnitř i mimo, které tam dát, protože chtěli bychom tam mít 10 věcí, max 11, takže to teďka vybíráme, co ano, co ne, takže...
0: Mně se líbí, jak vy mluvíte spisovně, jako z Moravy, a říkám taky, ty říkáš také. To je to, co posluchače na Zlínsku a okolí a na Moravě nejvíc štve. Jakože mluvíme pražsky strašně. Já si pamatuju, jak mě na Masters of Rock chytil nějaký člověk. Jak jsem tam moderoval, tak jsem mě chytil dole a říkal, hele, ty to tady moderuješ. A říkám, no. Prosím tě, nemohl bys mluvit nějak normálně a ne tak pražsky.
1: Jo.
0: Takže to je dobrý. Mimochodem, jak se Rock Rádiu daří na Zlínsku a na Moravě? Kluci, posloucháte to tam? Ty jsi vlastně říkal, že táta veď to poslouchá. Zdravíme tátu, ne?
2: Taky zdravím a jo, táta je velkým fanouškem vašeho rádia. Takže, no tak. A přímo konkrétně i vás, takže...
0: Počkej, tykej mi normálně.
2: Jo, tak pardon, já jsem, víte, já jsem z Valašska, takže...
0: Jo, v pohodě. A táta je odkud?
2: Tata je tak, kousek od Zlína.
0: Od Zlína?
1: No. Ve Slušovicích
2: asi si všichni pamatují.
1: Nebuď skromný, řekni to.
0: Co? No řekni.
2: Ne, dobré, já jenom jsem chtěl zmínit právě ty Slušovice, tak to asi zná spousta lidí, slavné jezede Slušovice za dřív.
0: Zlín, tyjo, paráda, Olomouc, tam jsme hráli.
2: Tak jasný, v Olomouci já bydlím právě, takže...
0: Olomouci, no, tak krásno.
2: Takže Jarda mě nabral při cestě ze Zlína sem a...
1: Ne, opravdu mezi mými přáteli, mezi mým okruhem blízkých z té favority, opravdu, co se týče poslechu muziky, rockový rádio. Tak ono to tam u nás má i nějaký základ, dřív tam bylo nějaký rockový rádio, nevím, jestli to mohu tady říct.
0: Ale můžeš, proč?
1: Takže tam bylo, první to bylo AZ-ko, potom Rockmax a potom, že vlastně to šlo pod vaše křídla, takže u nás tam máte velkou silnou tradici. A máte hodně fanoušků. Ne, myslím, že nadarmo tam budete slavit v listopadu jako Rock Rádio.
0: 7. listopadu.
1: Jdem tam? Takže Zlíňáci, akoli přijďte. Já tam budu taky.
0: Takže fanoušci kapely Premier tam budou. Super, kluci, nebudeme dlouho kecat, pojďme si teda pustit muziku. Já jsem na začátek vybral něco jako pohodovějšího, protože k těm extrémům se dostaneme v průběhu hodiny. A na začátek jsem vybral píseň Horší než kriminál. Chceme k ní něco říct?
1: Jardo?
2: Tak ona, ta píseň, vlastně tak nějak znázorňuje klasické bydlení na velkém sídlišti, kdy v určitých panelácích to vypadá mnohem hůře než v kriminále. A...
0: Pro Krista, já tam bydlím.
2: Tak... Jo, no, to já právě taky, takže bylo z čeho čerpat. Tak a zbytek si asi posluchači odvodí od toho textu.
0: Je to úplně nová píseň, neslyšená, jo?
1: Je to neslyšená píseň, má to opravdu teďka premiéru, Horší než kriminál. Ta Jagerda popsal, není to kriminál, ale to život v panelovém domě.
0: Tak jdeme na ní.

0: Hvězdný host Rock Rádia.
1: Kafe? Tak. Dostal, ano, a klidně si vezmu ještě. Jo.
2: Kluci, klidně si to vyřiďte, počkáme ještě. Dejte si kafe, to víte, ať se tady, ať je krásně do toho eteru slyšet, jak je vám tady dobře, jak
3: noc byla krušná, takže je třeba kafe.
1: Je nám tady výborně.
2: Jak jsme se o vás hezky postarali. Počkej, noc byla krušná. Vy jste vlastně jeli včera už do Prahy.
1: Jeli jsme včera, ano.
2: Takže jste si užili nástrahy velkoměsta.
1: Tak, my jsme si chtěli víc právě vyhnout Brnu, protože to je známý tam známý špunt a samozřejmě tady k těm kolonám nebo zácpám tady před Prahou.
2: Takže... Ale člověče, to Brno, to už jako je fenomén, ale já znám člověka, kamaráda, který mi říkal, že jeho známej chtěl za ním jet a když mu řekl, že bydlí za Brno, říkal, za Brno nejezdím. Dále jak za Brno nejedu.
1: Jo, prostě. Jo.
2: Tak já ho zdravím, on asi ví, kdo o kom mluvím a poslouchá, tak mi to pak napíše, ale nebudu to říkat, abych mu udělal peklo.
1: Chápu.
2: Nicméně, chlapci, teď jsme slyšeli teda novou tvorbu, z čeho se skládá váš koncertní repertoár. Saháte hodně do minulosti, nebo spíš prezentujete jakoby tu novější tvorbu a odkdy, protože ta éra vlastně premiéru je taková, bych řekl, turbulentní, že tam je těžko definovat jakoby styl, protože vy jste se hodně proměňovali, tak jako jaká tvář premiéru, když přijde člověk na koncert, jaká tvář premiéru ho čeká vlastně?
1: Veselá. Každopádně já bych řekl veselá, že ta kapela pořád nebo jinou, tak ona...
2: Takže rakev na pódiu, hrobař, to tam je, jo?
1: To úplně ne, ale my jsme tak byli definováni, já myslím, že pořád jsme si zachovali takovou tu veselou tvář. Kapela jako taková součástí našeho fundamentu je punk rock, takže tohle se určitě projevuje a jak jsi se ptal, z čeho je složený ten koncertní list, tak určitě se opíráme o ty zásadní věci té historie, to znamená samozřejmě Hrubář to musí být na každém playlistu, to je jak kdyby přijel Rolling Stones a nezahrál Satisfaction, takže Hrubář nejsi podobně, takže opíráme se o ty staré věci a samozřejmě to doplňujeme těma novinkama, takže většinou na těch festivalech je hodinový set, takže je to takto protkáno, aby to dávalo nějaký smysl, nějaký koncept, nějakou energii, aby se ti lidi hlavně bavili.
2: Hele, je mi jasný, že když zahrajete Hrobaře, tak prostě všichni vytáhnou telefony.
1: Je to tak.
2: A jak naopak reagují na ty nové věci?
1: No, na ty úplný nový reagují dobře, my to zkoušíme, protože si to samozřejmě testujeme, jak na toto publikum reaguje, takže teďka mám pocit, že co jsme jeli tu letní sezonu a hráli jsme tam 3 tuším kusy zařazené, tak na to reagují velmi dobře a samozřejmě Hrobař, tak jak to říkáš, vytáhnou telefony a mění se to.
2: Víš, co je docela paradox, že vy máte vlastně, co jsem koukal jako na historii, napsáno, nebo všude se to píše na webu, jakože zrod premiéru je v roce 1992, což podle knížky samozřejmě tak není. A je paradox, že vlastně nejslavnější píseň, která vás teď jako definuje, je vlastně z historie, která neexistuje v finále. Že vlastně jako vy jste vznikli úplně z jiný formy, že jo? Nebo ty jsi tam ještě vlastně nebyl, kluci dostali tenkrát.

0: můžete něco přihodit.
1: Jasně, jdeme na to.
2: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
3: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
5: Pozor! Metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se! Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
6: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
7: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
8: Verunka, Tomík, máma, babi, děda. No jo, a Bohousa. Samozřejmě. Ještě kolo a máme to všechno.
9: Vůz, do kterého se vejde vše, co potřebujete. Nový Multivan nyní s celkovým zvýhodněním až 280 000 korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Multivan. Prostor pro celou rodinu.
10: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
11: Ahoj, rockeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužínský, Jean T. Martin Slouka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
12: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
13: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz.
14: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
15: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
16: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
17: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.

0: Vězdní hosté Rock Rádia, Jarda a Jarda, kapela Premiér, bavíme se o nový tvorbě, nicméně jsme zabrousili i zpátky do minulosti, když už jsme se bavili o té historii rok 1992, kdy vznikla tahle ta aktuální forma kapely Premiér, tak vy se tím pádem jakoby od té předešlý éry distancujete nějak, nebo jak, proč vlastně je to jako napsáno, že vznikla v roce 1992, když v knížce je vlastně popsaná celá historie od roku 76, tuším?
1: Tak to, v tom 93. vlastně vznikla ta, nazvěme to ta moderní vlastně soudobá vlastně éra té kapely, která je složená z aktuálních členů, v podstatě Davovský, Danen, Čiřík, já s drobným spožděním nebo nějakým klopítnutím. Samozřejmě ta kapela je tam popsaná teda od začátku, jak si předezřel, je od toho zhruba roku 75, kdy táta vlastně Dana Hančiříka tu kapelu na Zlínsku zakládal a součástí toho byl již ten skloňovaný hrobař, který v té době nebyl to rock and roll, ale byla to taková jednoduchá písnička, trošku na bázi i možná dechovky, a ta kapela v tom roku 93 z toho hrobaře udělala rock and roll. Tak, jak ho vlastně dneska posluchači znají. Takže tak to vlastně my definujeme.
0: No a když se podíváme ještě, já bych rád to osvětlil, ona ta knížka je výborná, teda musíme říct, jsou ještě na skladě?
1: Jsou, ještě jich pár máme. A samozřejmě zdravíme tím Kubu Malovaného, který to napsal. Myslím, že se mu to podařilo. A takže
0: pokud byste chtěli, tak my tady samozřejmě máme pro jednoho posluchače, budeme ji rozdávat na sociálních sítích, takže pokud chcete knížku o kapele Premiér, tak si napište pod příspěvek, který najdete na našem Facebooku. Jednu vám pošleme společně s tričkem, ale jinak samozřejmě na e-shopu kapely je možnost ještě teda pár sehnat, tak pokud byste se chtěli ponořit do té historie. A
1: na Vánoce, vážení posluchači, blíží se Vánoce, takže dárky, e-shop, Premiér, pojďte do toho.
0: A já chci na to ještě navázat, co se týká právě objasnění týhletý věci, protože tam samozřejmě na vašem webu chybí v diskografii album Free. Přitom to víceméně taky jako navazuje na tu historii, protože jsou tam písně, které právě se hrály ještě před érou 1992-93, kdy jste vlastně to převzali. Tak ty jsou dokonce i na tom albu, že jo? A je to úplně jiná sestava. Proč vy se vlastně od téhle éry distancujete? Já vím, že jste nebyli součástí té kapely, ale jako...
1: Je to pěkně popsané v té knize.
0: Já vím, já proto si jako tak ve zkratce bych chtěl jako vás...
1: Ne, úplně s tím necítíme to, jako že by to mělo být součást vlastně té soudobé nebo té moderní historii té kapely, takže proto to tam nemáme. Byl to takový, bych řekl, projekt, free projekt. Takže to tam úplně tak jako nějak necítíme, na webu to není, jasně.
0: A proč jste to tenkrát pustili?
1: Jarda vlastně chceš to slyšet teda úplně, nemám to říct tady jako natvrdo.
0: No klidně, Jarda tenkrát udělal solovku vlastně svoji, že jo, která původně měla být solovka, pak byla pod premiérem.
1: Tehdy
0: vlastně
1: ta kapela jako měla trošku klinickou smrt, takže nežila, takže v podstatě Daniel, čím ho zdravím, teďka on určitě poslouchá a potřeboval peníze na kuchyň. On je to tam popsané, je to tak, vážení posluchači, on se tehdy oženil a potřeboval peníze na kuchyň, tak tam tak domluvil nějaký deal prostě s kamošem tam od nás a tak si to tam nějak tak to činili a my jsme to potom složitě jako dostávali zpátky. No.
0: Složitě.
1: Složitě ne, jako ta domluva byla v pohodě teda nakonec.
0: No víš co, aspoň jsme teď konecky prodali tu knížku, protože jo. Teď je jako lidi pěkně si říkají, tyjo, tak to bych chtěl vědět, co tam teda bylo.
1: Vážení posluchači, zajímavými historky se ta kniha jenom hemží.
0: To můžu potvrdit. Jako jak říkám, já jsem ji fakt přečet od začátku do konce jedním dechem, protože se to krásně čte a hlavně, když člověk zná kapelu a chce se o ní dozvědět něco niternějšího, tak to je, ta knížka je prostě napsaná fakt perfektně. A jsem rád, že se tam nebojíte jít právě do detailů. Jako.
1: Dokonce jsou takové detaily, že z toho vznikla podcastová série, která se jmenuje Pikošky, Jardy Mikošky, kde Jarda Bobovský přečítá a vytahuje a v podstatě zajímavé věci hned z devadesátek. A ta, jak naši posluchači a hlavně rokoví posluchači znají a vědí, jak říká klasik, kdo si pamatuje devadesátky, tak je nezažil.
0: Takže... No, když jsme u toho, tak o tobě jsou tam taky hezký věci napsané, člověče.
1: To jsou ty pikošky. To jsou ty pikošky.
0: Tam jako, co jsem se o tobě dozvěděl, co ty jsi za zvíře, to je neskutečný. Jako.
1: Ty bejvávalo.
0: Já myslím, že ti to zůstalo ještě.
1: Děkuju.
0: Dobře, pojďme na další písničku, teda novinku. Taky ještě, jmenuje se Neopustím, je teda taky nehraná, je to úplně nový?
1: Ano, úplně nový, úplně z brusu a... Je hezká, Jardo.
0: Chceme k ní něco říct, Jardo, textář, může k tomu něco říct.
2: No tohle bude opravdu celosvětová premiéra, protože nikde ta písnička nezazněla a vlastně ji doposud opravdu nikdo nezná. Takže je to pro mě taková hezká rocková balada o muži, který se takhle svěřuje nebo dává své srdce své ženě, kterou miluje a slibuje jí, že jí neopustí.
0: Ještě v rychlosti nám řekni, nadřeš se na texty kapele premiér, nebo ti to tam skáče samo na tu jejich muziku?
2: A jsou občas nějaké instrumentálky, které mě třeba neúplně zaujmou, ale jakmile je to na první dobrou, tak to se skládá samo. A tohle zrovna byl jeden z těch případů.
0: Tak jo, tak si pojďme dát premiérově novinku od premiéru. Píseň Neopustím.

0: Hvězdný host Rock Rádia. Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
1: Pomoc! Nemůžu dýchat.
2: Správné větrání a vzduchotechnika je důležitější, než si možná myslíte. I proto na ventilatory.cz najdete přes 3000 produktů skladem a odborné poradenství. Ventilatory.cz. Svět větrání na jednom místě.
0: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají? Nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
3: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
4: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
5: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky, podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Sukorady.cz.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
4: Nemusíte hledat kupce.
3: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
4: Rychle a férově.
3: Více na www.psnkupuje.cz.
4: PSN. Měníme město v domov.
5: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 tisíc korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

0: hvězdný host Rock Rádia.
1: Posloucháte Rock Rádio, hvězdní hosta. Dneska dorazila kapela Premiér, Jarda a Jarda, tedy textař a kytarista, autor muziky.
2: Ano.
1: Ty seš nabitej, čeveče.
2: Říkám, jako atomová elektrárna.
3: Jste by neměli dávat to kafe. No. To čtvrté kafe.
1: Kluci, prosím vás, vy jste v létě odehráli, si myslím, dost a taky hlavně pěkný akce. Jak to vypadá aktuálně s Premiérem? Kde je možný vás vidět, nebo plánujete třeba na příští rok nějakou souvislejší šňůru? Podíváte se i do různých koutů České republiky, protože
2: díváme
1: je to
2: se.
1: Soustředěný jenom víceméně tam jako po okolí u vás.
2: No, my jsme jezdili hodně Ústí, Čechy, prostě jako skrz celou Českou republiku, takže určitě to jezdíme.
1: To jsou festivaly a takový různý akce.
2: Ano, hlavně festivaly, různé tady ty, já nevím, slavnosti a podobně, takže tohle.
1: A teď třeba na podzim něco
2: jo, máme v pátek 13. vážení přátelé, v pátek 13., když nebudete vědět, co dělat, přijeďte si poslechnout Hrobaře a další písničky na pátek 13. do Poličky, kde hrajeme ještě s dvoma kapelama, takže v Poličce, potom máme chvilku pauzičku a potom v podstatě příští rok máme tam zajímavé akce, jeden vlastně celé takové festivalové tour Rockflow, které je Ostrava, Zlín, Olomouc, Mikulov, je tam Kilian Gang, jo, chystají nás zajímavé akce a tam bychom chtěli tyhle věci, které se tady posluchači slyšeli, promoutovat, hrát, bavit.
1: A když už jsme u nich teda, tak vy na nich asi budete přes zimu pracovat. Vyjde nějaký album teda, nebo jenom to bude třeba v digitální formě?
2: Ne,
1: jak to plánujete?
2: Bude album a určitě bude vinyl. Chci vinyl, takže teďka zrovna se aktuálně pracuje na obalu. Takže bude to květnatý, hezký obal, plný materiálu. Uvažujeme ještě nad jednou věcí, že to spojíme s albem asi nejznámějším, nejslavnějším Hrobař, že bychom ho prostě vzkřísili na vinilu, takže že by to vyšlo jako v takové kompilaci, to znamená poslední a teďka teda to aktuální album a zároveň i s Hrobařem, že bychom to tady na vinil, takže bude to a bude to na jaro. A já věřím, že to tady přijdeme představit.
1: No tak to budeme rádi samozřejmě, tak deska Hrobař, a tím nemyslím samozřejmě titulní píseň, ale deska Hrobař je za mě jako luxusní.
2: Já ji mám
1: rád, už tenkrát v 90. letech, 94. jsem ji poslouchal. Dokonce i tu předchozí, která se jmenuje
2: Probodnutě
1: hroty, což je vlastně píseň, nebo deska, která je vlastně Hrobaři natočený právě na verzi z téhletý desky. Vlastně.
2: Klip Hrobaři natočený na verzi z téhletý. Správně to, jo.
1: A to je strašně zvláštní, že ty tam hraješ a přitom tam nehraješ. Ty jsi přišel jenom na klip, slíznul si smetanu a pak zase si odešel.
2: Ano.
1: Nebo respektive si dělal nějaký bordel, tak
2: to
1: vyhodil.
2: Pamatuješ si to dobře, ano.
1: To je krásně napsaný v té knížce, že se k
2: ní. V 18 letech, co chceš, že tě pohltí prostě.
1: Ne, ale že si jako víš, to jako z toho vyšel vlastně jako vítěz.
2: Jo.
1: Víš, jako
2: v ten moment jsem to tak neprožíval.
1: Nicméně, kluci, jaký máte s Premiérem ambice? Jako co vás drží pohromadě? Je to radost k té muzice, k tomu hraní, nebo třeba byste chtěli to zase třeba někam posunout, nakupnout, dát Premiéru zase nějaký, jak bych to řekl, prostě jako větší prostor, aby se...
2: Ne, určitě nás spojuje a pořád nás to baví a to si na tom cením, že pořád něco děláme. Tvoříme novou muziku, nacházíme nové úrovně, nové nálady, kde se ta kapela ponořuje. Díky Jardovi, který nám píše, trochu říct, výborné parádní texty, tak se to prostě pořád někde posouvá. Možná bych to přirovnal k balonku napuštěným héliem, který se tak nějak pořád znáší. Hrajeme zajímavější akce, takže opravdu to, co nás spojí, tak je ta muzika a troufnu zříct, že to kamarádství, jsme spolu 33 let, vlastně jsme v původní sestavě 33 let, kromě bubeníka, kdy jsme to okysličili před 16 lety, kdy nastoupil, takže pořád, což si myslím taky docela jako na českou scénu, taky jako počin, jo, nebo zaznamenání hodné, že držíme v této partě, takže to je to hlavní.
1: Dobře, tak my si dáme poslední píseň, kterou jste přinesli. Já jsem se trošku zdráhal pustit. Ale nakonec teda jsme se hodli, že jo, tak ona je krátká naštěstí. A chceme k ní něco říct?
2: Jo.
1: Fight se teda jmenuje, jo?
2: Tak, ano. Vážení posluchači, jmenuje se Fight. Nevyděste se, jestli řídíte auto opatrně, jako zbrzděte, je to trošku nátlak. A jestli k tomu mám 20 sekund, tak tomu řeknu. Ta písnička se pojí na takové události. téměř před rokem Jarda vlastně bojoval v ringu, byl vyzván jednou společností, přijal ten zápas, takže šel do fajtu, vlastně do boje s jedním zpěvákem, ten zápas vyhrál. Já jsem v ten moment, v ten den ležel tady v nemocnici na jipce po operaci, rozřezaný, sešitý, pardon, a teď jsem si říkal, tyjo, čekal jsem takovou tu Oscarovou větu, hej, kámo, to vítězství je pro tebe, co ležíš v nemocnici, věnuju ti ho, a teď samozřejmě ta věta nepřišla, tak já jsem říkal, tyjo, Jardo, tak já ti teda napíšu věc, kterou ještě nespíval. Toto jsem přenesl na Jardu, a Jardu dopověz.
3: A já jsem na to složil text.
2: A teď si to můžete poslechnout. Bacha, je to nátěr.
1: Kluci, já vám moc děkuju za návštěvu.
2: Děkuji za pozvání.
1: Že jste přišli. Uvidíme se teda, až bude ta reedice Hrobaře. A teď si pojďme dát fight a samozřejmě vám přeju, aby se vám dařilo. A jak jsme se bavili, že ty ambice máte, tak abyste se dostali mnohem dál. Tak jdeme na to. Tady je fight a kapela Premiér. Mějte se. Ahoj.
2: Ahoj. Ahoj.

0: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout. V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
1: Trenirkarna.cz.
2: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
4: No to není možný.
3: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenirkarna.cz.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tuji. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tuji. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tuji. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tuji. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tuji. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tuji. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tuji. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oplečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na Kačinu.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
8: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
9: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Sněmovna v úvodním kole podpořila vládní návrh na zavedení mimořádné daně na rafinérie. Důvodem jejího zavedení je podle vlády nárůst marží rafinérií v důsledku situace na světovém trhu s ropou. Týkat se bude jen velkých korporacím, a to rafinérie v Kralupech nad Vltavou a Litvínově. U soudu v Hamburku dnes začne proces s ukrajinským občanem Serhiem K., který je podezřelý z útoku na plynovody Nord Stream ze září 2022, čili mimo jiné obžalobě z válečných zločinů, a to kvůli podezření z útoku na civilní cíle. Muž účast na útoku popírá. No a hokejisté Pardubic zdolali v posledním šestém utkání základní části Ligy mistrů švédský tým Växjö Lakers 2-1 v prodloužení a připsali si páté vítězství. V nastavení rozhodl útočník Jakub Kondelík. Oba týmy už měly před zápasem zajištěný postup do vyřazovací části soutěže.
1: Rock Radio. Počasí.
2: Tak pojďme na počasí. Dneska proměnlivá oblačnost, která bude postupem dne ubývat a ojediněl se můžou objevit i nějaký srážky. No a co se týká teplot, mezi 12 až 16 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio.
2: V rychlosti ještě zkoukneme naše silnice. Mám tady hlášení z Prahy, konkrétně ulice Vaňkova. Nehoda dvou osobních aut tam blokuje průjezd. Počítejte s omezením. Tak pevný nervy a v pořádku dojďte.
3: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey Toyota. Spolehlivý partner pro váš spolehlivý vůz. www.emilfrey.cz. Rock Radio. Rockový dovolené.
2: Středa 14. října, posloucháte Rock Radio, rokový dopoledne, máme 7 minut po 10. hodině a pokračujeme dál. S vámi je Kamil Dráb, přeju vám hezký den, myslím, že jsme to napovídali dost, bylo to hodně zábavný, hodně zábavná hvězdná hodinka dneska s kapelou Premiér, ale teď si pojďme hrát muziku. Dáme si Kysáky, dáme si taky Fuzi a jejich skvělej cover skladby Relax od Frankie Goes to Hollywood, ale na začátek tady mám pro vás Kabáty a Láďu.

Rock Radio. Rockovej výrok. Měli jsme vzestupy a pády. A pár právníků si namastilo kapsy. Dan McCafferty.

0: Kapela Nazaret nezazněla na Rock Rádiu náhodou. Máme 10 hodin a 21 minut 14. října a dneska by 80. narozeniny oslavil jejich zpěvák nebo ex-zpěvák, řekněme, Dan McCafferty, což je silná osobnost, která Nazaret vždy táhla. A bohužel už není mezi námi, zemřel v roce 2022 a to v 76 letech. On už kapelu předtím opustil, protože měl problémy s dechem a už nedokázal odvést ten výkon, který by sám od sebe očekával, ale nebránil se studiový práci, takže ještě nějaký solový věci natáčel. Každopádně, jak říkám, kapela Nazaret s jeho hlasem je prostě ikonická, naprosto zásadní pro rockovou historii, i když se zdálo, že tak nějak stojí, dá se říct, bokem od těch zásadních kapel jako Black Sabbath, Deep Purple, Led Zeppelin a tak dál, ale nemyslím si. Oni prostě měli jenom jiný styl a jiný přístup k hudbě, ale všechny ty alba ze 70. a vlastně i 80. let, protože tam reagovali na tu vlnu, která se zedmula a samozřejmě ta jejich muzika v 80. letech, stejně tak třeba jako u kapely Slade, by generovala takový skladby až skoro popový, ale prostě to k těm 80. letům patřilo, ale furt ten rukopis Nazaret byl naprosto identický a luxusní. A i ty poslední alba, který právě s Danem Nazaret natočili, tak se zase vrací do těch 70. let a parádně se poslouchají. No jak říkám, za mě ikonický zpěvák, ikonická osobnost rockové historie, která dneska by oslavila, jak jsem říkal, 80. narozeniny, tak při té příležitosti my ho zdravíme tam nahoru a přejeme všechno nejlepší a děkujeme za spoustu té muziky, kterou nám tady nechal. Pojďme si dát dogu za chvíli AC/DC a budou taky Power Wolf.
1: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: Tati, kdy bude levnější benzín?
3: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
4: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
5: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší
6: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
7: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
6: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
7: To musím mít!
6: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
7: tak Mironet! Klikni!
8: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
9: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako

0: vyhlašuje Datart nákupy.
1: Slyším, Datart nákupy?
0: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Vybavte si domácnost velkými spotřebiči ETA s až 20% slevou a štědrým cashbackem k tomu.
1: To je mazec.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
3: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
2: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
4: Hlinu. Růst vašeho podnikání je zaručen, když si vyberete ty správné partnery. Renault Kangoo, Trafic a Master jsou k dispozici ve více než 240 verzích. V motorizaci diesel nebo e-tech elektrický a s úložným prostorem až 17 kubických metrů. Nyní je ten správný čas na změnu. Objevte naši podzimní nabídku Renault. Užitkové vozy Renault již od 418 000 korun bez DPH. Více informací na business.renault.cz.
5: Nové vydání magazínu Reportér.
6: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
5: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
6: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
5: A k tomu spousta dalšího čtení.
7: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: Tak tohle byli Powerwolf na Rock Rádiu, který jsme si dali v 10 hodin 38 minut a je tady obligátní pozvánka na naše narozeniny, které proběhnou v hale Datart 7. listopadu ve Zlíně. To určitě všichni víte, že slavíme 18. narozeniny, taky víte, že tam budeme mít 3 hosty a jedno hudební překvapení, to taky víte, ale co možná nevíte, co vám mohlo uniknout, tak je to, že kalendář, který pro vás připravujeme a který tam oficiálně pokříme, tak už si můžete předobjednat v rámci slušný party, pokud jste jejími členy. A pokud ne, tak se zaregistrujte a můžete si ho předobjednat, abyste měli jistotu, že se k vám dostane. My ho samozřejmě na narozeninách pokřtíme, taky půjde do prodeje 9. listopadu, ale může se klidně stát, že se po něm zapráší stejně tak jako po tom loňském čísle a vy ho prostě mít nebudete. Tak pokud si to chcete pojistit, nejjednodušší cesta je přes slušnou partu, instrukce najdete na našem webu rokovýradio.cz. No a pokud sledujete naše sociální sítě, tak se můžete podívat na takovou malou upoutávku a takový malý odhalení, co vás v tom kalendáři čeká a můžete si udělat představu a můžete v podstatě i trošku dedukovat. Ostatně i s jako kapelama, který vám nabízíme a který nám přijdou popřát, tak jak to děláme každý rok. Nicméně, lístky už v tuhle tu chvíli, tedy v říjnu, koupíte za 890 korun a pokud budete ještě chvíli váhat a přesunete se do listopadu, tak vás budou stát ještě o stovku víc.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: Bon Jovi, P.O.D. anebo taky Škvor se svojí novinkou Tajný přání. To je muzika, která nás čeká ještě do 11. hodiny, než rozpoutáme elektrický oběd, tedy muziku podle vašich chutí a přání. Ale k tomu se dostaneme.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7-místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Tak nečekejte. Jezděte.
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
7: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
8: Třikrát zelená, smažák!
9: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
10: Střešní okna Fenestra.
11: Fenestra?
10: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
11: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
10: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
12: Kdo spoří, má za 3? Ne. V UniCredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4 000 korun. UniCredit Bank.
13: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
14: Kontejnery Siegel, dobrý den.
15: Dobrý. Potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
14: A tomu říkáte hodně?
16: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Trenírkarna.cz.
20: Hlášení pro lovce slev.
19: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
21: Po
1: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
21: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
22: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
23: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
24: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
23: Více informací na rekbyty.cz.
24: Rekbyty, záruka kvality.
25: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
26: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a šoproku přináší...
1: Gravitrax Spiderman!
2: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
1: Když stavebnice, tak Mironet!
2: Klikni dvakrát!
3: Čekáte na nejvýhodnější čas, kdy koupit ojetý vůz?
4: Tak abyste ho nepromeškali.
3: V AutoESA máte záruku výhodné ceny a široké nabídky.
4: Garanci kvality i výhodného financování.
3: Vyberte si ze 6000 vozů v AutoESA právě teď a výhodně.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
8: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
9: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ti. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
10: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
11: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Po víkendových komunálních volbách pokračují v celé zemi jednání o novém uspořádání měst a obcí. V Praze nebo Ostravě má budoucí koalice více variant. Domluvení už jsou po včerejšku politici v Jablonci nad Nisou, Písku, Jičíně nebo některých městských částech Prahy, Brna i Plzně. Papež Lev XIV. Měl zhoubný nádor plic, ukázalo vyšetření plicního laloku, který mu včera lékaři odebrali při operaci v římské nemocnici. Informoval o tom Vatikán. Už dříve uvedl, že operace dopadla dobře, papež se má zotavovat přibližně týden. No a fotbalista Artisu Brno Dominik Plechatý měl být v sobotním utkání 10. kola první ligy v Hradci Králové za faul na Tomáše Čvančaru vyloučen. V komuniké o tom informovala komise rozhodčích, která opět začala po každém kole nejvyšší soutěže hodnotit 4 sporné situace.
1: Rock Radio, počasí.
2: Dneska bude proměnlivá oblačnost, která bude postupně během dne ubývat a ojediněle se můžou objevit i srážky. Teploty mezi 12 až 16 stupni Celsia.
1: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: No a z dopravy Prostějov, aktuálně Poděbradovo náměstí. Takhle je to tady napsaný, je tam uzavřený jeden jízdní pruh, protože se tam řeší nehoda dvou osobních aut, tak počítejte s omezením.
3: Tichou a plynulou jízdu přeje Emil Frey. Objevte inovativní vozy Leapmotor pro novou éru mobility. www.emilfrey.cz
1: Rock Radio. Elektrický oběd.
2: Máme tady elektrický oběd, to znamená, že si muziku můžete diktovat vy. 2 minuty po 11. hodině startujeme, s vámi je šéf kuchař Kamil Dráb a přeju vám dobrou chuť k tomu, co si vyberete, uvaříte a naservírujete. No, servírovat vám to budu já, protože ne všechno, tak jako když si objednáte v restauraci, tak máte, nebo mají, tak i my samozřejmě ty možnosti máme omezený, ale každopádně pokud se to povede, tak není problém vám něco zahrát. Takže si pište na náš Messenger na Facebooku anebo případně na e-mail obed@rokovyradio.cz. No a jdeme na první ingredienci a na tu se těším. Hele, Brian May dneska je tady pro vás.

Elektrický oběd jsme dneska rozjeli s Brianem Mayem a pojďme na vaše vzkazy a přání. První dorazilo v tomto znění, ahojky Kamile, včera večer navždy odešel náš kamarád Petr. Zahraj mu prosím nějakou písničku od Tří sester, které miloval. Děkuji, holky z Plání. Tak v tomhle okamžiku se nabízí Tři sestry a jejich Pumpa.

Výborný Pain na Rock Radio v elektrickém obědě, samozřejmě muzika, kterou jste si přáli slyšet vy, a tahle ta skladba byla na přání Romana. Další vzkaz je od Kuby. Čau, zahraj prosím tě Marketce do práce Plexis, ať ví, že na ně myslím a že znám pár lidí, co jsou divní. Tady píše Kuba. Tak ona si chtěl nechat zahrát Báry, ty tady připravený nemám a taky hrajem furt dokola. Já jsem vybral píseň, která je jiná, je taky z alba Půlnoční rebel. Myslím si, že je to takovej černý kůň týhletý desky a jmenuje se Promiň.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Mami, já mám řidičák.
2: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
3: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
4: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
5: A tomu říkáte hodně?
7: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
8: Trenírkarna.cz.
9: Hlášení pro lovce slev.
8: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
10: Zbláznili jste se?
11: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
12: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
13: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
14: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho.

0: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
1: Proč mám Reponio, proč mám Reponio? No Reponio, to je především všechno v rychtyku. Tyhle závěsní systémy vám celoroční bordel v garáži nebo ve sklepě změní za jedno odpoledne na skvělej pořádek. A na furt. Ono je to strašně jednoduchý na instalaci, dobře to vypadá, je to flexibilní, takže si můžete přehazovat věci podle potřeby. Lyže asi nepotřebujete mít v létě tam, kde by mělo být kolo. Pověsíte na to cokoliv. Všechno má prostě svý místo. Chcete to taky? Tak si to kupte na Reponio.cz. Skvěle to vypadá a ještě lépe funguje.
2: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
5: Nemusíte hledat kupce.
4: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
5: Rychle a férově.
4: Více na www.psnkupuje.cz.
5: PSN. Měníme město v domov.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda Easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.

V elektrickém obědě jsme si dali Genesis, o který si napsala Radka. Mám tady další vzkaz a další přání. Ahoj Kamile, dnes slaví můj bratr Míra Šišpela kulaté narozeniny. Kromě toho, že má duši rockera, věnuje se i myslivosti, takže prosím o myslivecký ples od Kabátů. Moc děkuji. Bráchovi přeji všechno nejlepší a vám všem do studia krásnou středu. Tak i my z Rock Rádia se připojíme s přáním všeho nejlepšího a pojďme si dát Kabáty.

Posloucháte Rock Radio, elektrický oběd, With in Temptation na Rock Radio, samozřejmě na vaše přání, společně s Davem Pednerem, což je zpěvák kapely Soul Asylum. Krásný duet, který určitě udělal radost Honzovi, který si o něj napsal. No a já tady mám další vzkaz, kde to je. Ahoj, prosím zahrát Citrony, rock, rock, rock, pro všechny, kdo poslouchají Rock Radio a k vám do rádia. Díky, Zuza.

0: Rock Radio. Elektrický oběd.
1: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
2: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
1: No nekecej.
2: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc, než si myslíte.
5: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
6: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
8: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
9: Ne. Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
10: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
11: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
13: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
13: Více informací na rekbyty.cz.
14: Rekbyty, záruka kvality.
15: Kontejnery Siegel, dobrý den.
16: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
15: A tomu říkáte hodně?
17: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
18: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
19: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

Tak tohle byly Offspring, který jsme si dali na Rock Rádiu v elektrickém obědě, a to na přání Ilony. No a další vzkaz, dobrý den, můžete nám zahrát něco od Ládi Křížka do Kinoexportu na Čelounickou dílnu. Tak vás tam zdravím, jsem moc rád, že posloucháte Rock Rádio, ať vám to jde hezky od ruky, a pokud k tomu pomůže Láďa Křížek se svým klíčem k mé duši, tak jedině dobře.

0: Tak tohle už je klasika, pohodovka od Johna Lennona na Rock Rádiu v elektrickém obědě, skladba Woman. Výborná záležitost za mě asi, musím teda říct, že album Double Fantasy je výborný, až z toho jde mráz po zádech, když si uvědomíte, že to vlastně byla definitivní tečka za kariérou Johna Lennona, tak když se mu povede po letech udělat takovouhle skvělou desku a pak ho odpráskne nějaký šílenec, no tahle ta píseň na ní je a myslím si, že vyčnívá ze všeho. Za mě asi jedna opravdu z nejlepších od Johna Lennona. A ví to i Vensa, který napsal, že by chtěl tuhletu pohodovku poslat na cesty, aby se mu dobře jelo. A já tady mám před sebou asi poslední přání. Šlo by zahrát My ještě nejsme starý pro švagra Honzu do Jihlavy, má dneska 50. narozeniny, tak vše nejbejku a jeho heslo pojďte, namrdáme se, díky moc, jsem to ani nemohl přečíst, jak jsem slušnej kluk. Tak jo, tím se s vámi rozloučím, popřeju vám dobrou chuť k tomu, co ještě teď spolknete, tedy rybičky 48, no a tím dnešní elektrický oběd končí, Kamil Dráb vám přeje hezkou středu, kterou si můžete užít hned za chvíli, protože přichází Dan se svým rokovým vorazem.
1: Má paní odjela na celý víkend, co já tu budu dělat sám? Zůstal jsem tu s naším psíkem, na free video se podívám.

0: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 tisíc korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.
1: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
2: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
4: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
5: No to, že seš mladej projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi. www.projektantbudoucnosti.cz.
6: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: zprávy.
1: Hezké poledne přeje David Račák. Prezident Petr Pavel by měl podle poslanců vládní koalice zveřejnit náklady na soukromou dovolenou v Maroku kvůli podezření, že ji neplatil jen ze svých peněz. Hlavu státu by k tomu měla vyzvat i sněmovna, rozhodli poslanci ANO, SPD a motoristů na návrh Jindřicha Rajchla. České dráhy plánují místo vlak vedoucích nasazovat stevardy. Mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce snížit náklady na vlakový personál. Podle odborářů by rozhodnutí měla předcházet odborná diskuze kvůli dopadům na bezpečnost provozu. No a bývalý kapitán české fotbalové reprezentace Tomáš Souček prodloužil smlouvu ve West Hamu. 31letý záložník se londýnskému klubu z druhé anglické ligy upsal do léta 2028. Původní kontrakt by mu vypršel po této sezóně.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes bude oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů.
3: Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily v konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
0: Rock Radio. Doprava.
2: Na 35. kolem 25. kilometru na trase Liberec-Turnov, okres Liberec, je nehoda dvou osobních aut, policie na místě a vyšetřuje nehodu. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
7: Bezpečnou jízdu přeje Emil Frey. Prověřené ojeté vozy se zárukou a ihned k odběru. Vyberte si na www.emilfrey.cz.
0: Rock Radio. Rockovej voraz.
2: Já vás zdravím, rockeři, začíná Rockovej voraz s Danem a já vám rovnou na slehnutí pustím nějakou hudbu a nás čekají Pink Floyd, Godhard nebo Pop Evil.
0: Rock Radio.

0: To byli Pink Floyd, Another Brick in the Wall. A nám se to pomalu blíží, za necelý měsíc začínají narozeniny rokovýho rády, a to 7. listopadu, a budou ve Zlíně v hale Datart. A vy můžete být u toho, tak jděte na rokový rádio, na stránky rokovýradio.cz, tam kliknete, si koupíte lístky, tenhle měsíc jsou ještě 890, příští měsíc 990, tak ještě můžete ušetřit nějaký peníze. A když byste chtěli si koupit zrovna i kalendář, kde bude slušný rocker, tam vám neřeknu, kdo v tom je, to je překvapení. Viděli jste nějaký video na našich sockách, když se mrknete, tak tam je taková nápověda, kdo se tam fotil do toho kalendáře. A pak jsou slušní rockerky, který jste si volili vy, takže si můžete koupit tyhle ty holky, co jsou vyfocený v tomhle kalendáři. A stačí, když kliknete na slušnou partu, tam se stanete členem slušní party a můžete si to koupit dopředu, hezky, před prodej. A pak tam budou tři české kapely, které my vám ještě zatím neřekneme, to je ještě pro vás překvapení a to si taky můžete uhádnout, protože to je taky v další nápovědě v plakátu.
1: Padají vám vlasy? Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: A já vám pustím Aerosmith, Five Finger Death Punch anebo Arakaini, slečna závist.
2: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K akčním SUV modelům Ford Kuga a Ford Puma s bohatší výbavou teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
3: Když vyrábíte z vlastního mléka, nemusíte si na nic hrát. Francimel z farmy rodiny Němcovy je poctivý probiotický jogurtový nápoj z Vysočiny. Hospodaříme s respektem k přírodě a Francimel je plný probiotických kultur. Objednávejte přímo na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Tlačíš?
6: Tlačím, ale moc to nejde.
5: Na stlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresory vzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
6: Kompresory pomlčka vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
5: Kompresory vzduchotechnika.cz. To je fičák.
7: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v TUI. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v TUI. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v TUI. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v TUI. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v TUI. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v TUI. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. TUI. Vaše dovolená začíná u nás.
8: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
9: Znám lepší. Skla prostroje CZ.
8: Co?
9: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
8: Skla prostroje CZ.
9: Specialista na skla pro pracovní stroje.
10: Datart vyhlašuje Datart nákupy.
11: Slyším Datart nákupy?
10: Ano, Datart nákupy s fůrou exkluzivních slev. Odstartujte podzim naplno s novým notebookem nebo tabletem, který pořídíte až o 20% levněji.
11: To je mazec.
10: Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
13: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
14: Under Armour makes you better.
15: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
16: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: Ale my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Mini Řáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na miniřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdý a beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: jsem trošku přitvrdil, Till Lindemann a Fish On. A já už jsem se nachystal, vanastovky za chvilku budou hrát, protože mám rád album Lži, sex a prachy. Tohleto skvělý album, který vzniklo v roce 92, vyplodilo hity jako Nahá nebo Sbírka zvadlých růží. A právě Sbírku zvadlých růží pustím. A kdyby tenkrát nebylo dokumentu o českém punku v 88., tak by vlastně vanastovky ani nebyly, protože původně vanastovky měly být studiová kapela, která natočila hudbu pro tenhle ten dokument. Dostalo to tak velký boom, že vlastně Robert Kodym z PBH založili tuhletu kapelu a hlavně název vznikl tak, že vlastně PBH slyšel od pražského výběru slova nafta na zlato a z toho mu vzniklo vanasto. A pak Robert Kodym z tohohle udělal vanastovy věci. Tak buďme rádi, že tohle vzniklo, že tuhle tu skvělou kapelu máme. Mě trošku mrzí, že po odchodu Davida Kollera vlastně vanastovky neoživily a nejedou prostě dál. Já vím, že oni občas koncertujou, ale čekal jsem, že po rozpadu Luci, že pojedou prostě kluci čistě vanastovky. Tak jdem na to, vanastovy věci, Sbírka zvadlých růží.
1: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
2: Proč se culíš?
3: Protože budeme krásný.
2: To už přece jsme.
3: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky. Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
4: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
5: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
6: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmuborgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmuborgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
7: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí?
8: Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
9: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nebyl, ho! Nic ti neudělal!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
13: Co je? Funguj ty, křápe.
14: Já to musím dneska dodělat.
15: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
16: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
17: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
18: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
17: Více informací na rekbyty.cz.
18: Rekbyty, záruka kvality.
19: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
1: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
20: Ahoj, já jsem Robert Kodym a zdravím všechny posluchače Rock Rádia. Jo.

0: koupelnové ventilátory, potrubní ventilátory, průmyslové ventilátory, radiální ventilátory, teplovzdušné ventilátory, střešní ventilátory, přístrojové ventilátory, krmové ventilátory.
1: Tak takhle širokou nabídku ventilátorů a vzduchotechniky nikde jinde nenajdete. Ventilátory.cz.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nagorai, brds.cz.
3: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
4: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
3: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
5: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
6: 2 McPops nestačí? Dobře. V McDonald's nyní dostaneš 3. zdarma. Dej si svůj oblíbený mini koblížek McPops a k tomu zkus nové příchutě ovocná bomba a citron.
7: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show se vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
8: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z kozích ohrad.
9: Tak, najednou je tu nějak víc klidu. Mín běhání, víc zastavování. Lidi se dívají, hladí a mají na nás víc času. Říkají tomu babí léto. Já tomu říkám ideální čas na granulé a mazlení. Jsme tu a čekáme jen na vás. Přijďte za námi do Zooparku Zelčín.
8: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: zprávy.
1: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ode dneška do 23. října je možné obrátit se na správní soudy se stížnostmi na zvolení některého z kandidátů v letošních obecních a senátních volbách. Státní volební komise v pondělí schválila výsledky voleb. Podle ministerstva vnitra se neobjevily systémové problémy. Ministerstvo kultury chce přehodnotit rozsah a podmínky spolupráce s kulturními subjekty. Týká se to Karlovarského filmového festivalu nebo Pražského jara. Cílem je podle rezortu zajistit, aby účelnost a přínosy spolupráce odpovídaly prioritám nové státní kulturní politiky pro roky 26 až 29. No a hokejisté Liberce budou v dnešním utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů bojovat o postup do play-off. Představí se na ledě přímého konkurenta Davosu. Zápas začne ve 20:45.
0: Rock Radio. Počasí.
2: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, nejvyšší teploty 13 až 18 stupňů.
0: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
2: Na D8 na 9. kilometru na trase Praha, německo-státní hranice, porouchané vozidlo, čekejte tam zdržení, protože tam překážka na vozovce. Tak jestli někam jedete, tak hlavně opatrně, ať tam pořádku dorazíte.
0: Vejlty vím, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí. Rock Radio, rockovej foras.
2: Tak, rokeři, máme první hodinku rokovýho vrazu za sebou a já myslím, že půjdeme rovnou na hudbu, ať si to hezky zpříjemníme, protože jste určitě po obědě už všichni, já jsem taky poobědval, tak já vám pustím něco. Nazarety, Trautenberg, In This Moment, anebo Green Day, 21 Guns.
0: Rock Radio.

muzika. Rock Radio, rockovej výrok. Měli jsme vzestupy a pády. A pár právníků si namastilo kapsy. Dan McCafferty.

0: To byly Nazareth, Bad Bad Boy. Právě Dan McCafferty dnes by oslavil 80 let, narodil se 14. října 1946 a zemřel 8. listopadu 2022 ve věku 76 let. On měl chronickou obstrukční plicní nemoc, kvůli které přerušil v roce 2014 koncertování. 45 let vystupoval s Nazaretama a byl právě spoluautorem písní právě této Bad Bad Boy nebo Broken Down Angel. A na pohřbu, nebo po smrti, Brian Johnson a Axl Rose ho zmínili, že ovlivnil vlastně jejich zpěv. Škoda tohle hudebníka, skvělá písnička, pěkný rock'n'roll. A já vám pustím ještě Black Sabbathy, Horký žeslíže, anebo Warlock.
1: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pneu a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
2: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Právě teď v KIK. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
5: Super ceny bez čekání na akci? V DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Persil prací gel Color 66 pracích dávek jen za 229 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
7: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rock in Symphony Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skloprostroje, skloprostroje, skloprostroje.cz.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skloprostroje.cz.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
13: Střešní okna Fenestra.
14: Fenestra?
13: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
14: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
13: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
15: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
16: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
17: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílá pastelka.cz

poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Black Sabbath, Iron Man. Protože dneska je středa a měli jsme vězního hosta a nebyl jim nikdo jiný než kapela Premiér. Kdo se nevíte, kdo byl kapela Premiér, tak já vám ji připomenu hezky tady starým flákem. Ho znáte všichni a to jsme vyrůstali na Hrobařoj. No a kluci přišli do studia ke Kamilovi, byli tady od 9 do 10 a povídali si, já to nechám vyniknout trošku. Říkali, že teďka plánují blízký koncert v Poličce, anebo že budou vydávat nový CDčko, chcou ho vydat na LPčku, tak kdybyste se o tom chtěli dozvědět víc, tak to najdete u nás už v podcastech, dáte si rockovyradio.cz, dáte si tam hvězdnej host a je tam právě kapela Premiér, anebo na YouTube, nebo na Spotify. Tak si to poslechněte, ať se víc dozvíte o této legendě.
1: Ráno do práce. Odpoledne za město a o víkendu divočina. Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
2: Pohon všech kol u nového X-Trailu zdarma. Navíc prodloužená záruka na 5 let a sada zimních kol. Pouze během Nissan Days. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
3: A tomu říkáte hodně?
5: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
6: Trenírkarna.cz.
7: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka Ašoproku přináší
9: Apple iPhone 17 256 GB. Chytrá volba právě teď.
10: Když mobily?
9: Tak Mironet, klikni dvakrát.
11: Ahoj rokeři, zdraví vás Pavla Forest. V rock opeře Praha se zrodila umělá inteligence. Hororová opera Frankenstein, Honza Toužinský, Jean T. Martin Sluka. Čtvrtek 15.10. v 19 hodin. Rock opera CZ.
12: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
13: Nemusíte hledat kupce.
12: PSN kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
13: Rychle a férově.
12: Více na www.psnkupuje.cz.
13: PSN. Měníme město v domov.
14: Ceny střech jsou šílený a termín v nedohlednu. Nemáš nějakou radu?
15: Já jako řemeslník beru vše u Kazbet a naprostá spokojenost.
14: Kazbet? A v čem jsou jiný?
15: Jsou to přímí výrobci, udělají vše bleskově, za super cenu a nečekáš měsíce. Navíc jsou tam fakt fajn lidi, kteří ti se vším ochotně poradí.
14: Tak to zní skvěle, jdu tam volat.
12: Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin. Na míru a hned. Kazbet.cz.
16: Xandria. Symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
17: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
18: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
17: Dnes musíte vybrat.
18: Mám tady pro vás předvýběr a
17: rozšíříme výběr.
18: Dvojnásobíme investice. Přijmete to riziko?
17: Ale je to na
18: vás. Váš názor?
19: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
12: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogerii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus, se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
10: Usnula?
2: Asi jo.
10: Stejně je zvláštní, co člověk začne řešit jinak.
2: Když vezete to nejdůležitější vzadu, chcete mít jistotu.
10: Kup auto bez rizika. Auto ESA? ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA. Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
8: Tak nečekejte, jezděte!
20: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
21: Autosalony Kopecky.
20: Služby, na které se snadno zvyká. Více na kopecky.cz.
22: Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, Prorok Rádio, Šárka Holubcová.

0: malíř,
1: topenář,
0: podlahář.
1: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
2: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
1: Více informací na rekbyty.cz.
2: Rekbyty, záruka kvality.
3: Věda, řemeslo, slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
4: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
5: No jasně, že mám. A k ním nový Citroen.
4: No nekecej.
5: Citroen Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroen.cz.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
8: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
6: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr!
10: Kapr, kapr, husa, husa!
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák! Sportovní areál se restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizoní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Ševerák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
12: Krůta, krůta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos!
13: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportál. Mediálním partnerem je Rock Radio.
14: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
15: Rock Radio. Zprávy.
16: Hezké odpoledne přeje David Račák. Banky a stavební spořitelny poskytly v září hypoteční úvěry za 35,4 miliardy korun. Ve srovnání s loňským zářím to znamená pokles o 6%. Proti srpnu se objem hypoték zvýšil o 3%. Nové úvěry bez refinancování meziměsíčně stouply o 5% na 28 miliard korun. Malé a střední podniky zřejmě získají snazší přístup na kapitálový trh. Umožnit jim to má novela zákona o podnikání na kapitálovém trhu, která je ve sněmovně před závěrečným schvalováním. Uskutečnit by se mohlo příští týden. No a fotbalisté Bohemians 1905 se v dnešní dohrávce 6. kola první ligy utkají s Mladou Boleslaví. Klokani budou usilovat o prodloužení úspěšné domácí série ve vzájemných zápasech. Se středočeským soupeřem v Dělíčku od května 2018 neprohrá v nejvyšší soutěži 9krát po sobě.
15: Rock Radio. Počasí.
17: Dnes očekáváme oblačno až polojasno, nejvyšší denní teploty 13 až 18 stupňů.
18: Mami, proč máme všechno od konceptu?
19: To jen se zeptej tatínka.
8: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
9: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
15: Rock Radio. Doprava.
17: Na D4 kolem 64. kilometru na trase Strakonice Praha. Dávejte pozor, je tam předmět na vozovce a je tam půjde se zvýšenou opatrností. Tak jestli někam jedete, takhle mě opatrně a i tam pořádku dorazíte.
4: Šťastnou cestu za každého počasí přeje Emil Frey, váš specialista na vozy Subaru s pohonem 4x4. www.emilfrey.cz.
15: Rock Radio. Rokovej voraz.
17: Tak, rokeři, jdem do poslední hodinky rokovýho vorazu s Danem. A já jsem tady četl, jak je furt teďka takový to věční téma, to seznamování a různý aplikace seznamovací. Tak tady jsem našel článek, seznamovací aplikace už netáhnou. Miliardový Bumble je na prodej. Abyste věděli, co je Bumble, pro vás, co vy to neznáte, to je taková aplikace do telefonu, taková žlutá, kde vlastně jakoby chlapi dávají lajky ženským a ženská rozhodne o tom, jestli tomu chlapovi napíše. Tak já chápu, že vlastně to musí prodat, protože ženský vlastně nikdy vlastně první nepíšou. Takže oni pořád čekají, že ten chlap jim napíše. No. Takže aplikace určitě nepochopená. Bohužel, no, třeba novej majitel prolomí ledy. A my jdem dál k hudbě, já vám pustím Škorpion, Skrýt, anebo Panoptiko, Poslední tango. Tak až za chvilku všechno.

0: Dohrávají Škorpíci, Wind of Change. No a já jsem dneska chtěl mluvit o fotbale, ale vynechám, protože není o čem, byla to ostuda včera, ta Slávě. Jak my máme v názvu Rok je slušná muzika, tak Slávě se může dát, fotbal je slušná ostuda, ale to necháme na jindy. A já už mám nachystaný Oasis, Wonderwall, a on teďka na Disney Plus vyskočil nový dokument o nich, kdo máte rádi tuhletu kapelu, poslední teďka rok, dva, jsou hrozný fenomén, zase zpátky kluci se dali dokupy a rozjeli turné, je to vyprodaný a mají právě teďka jakoby o tom dokument a jmenuje se to Oasis Don't Look Back in Anger, je to na Disney Plus, už to najdete, teďka v říjnu to tam přidávali a ono to mapuje vlastně velký návrat této bratrské dvojce, jak jeli Oasis live 25 let. Mají, jsou tam záběry zákulisí, zkoušek a různý rozhovory po těch 20 letech, takže kdo máte tuhle kapelu a tenhle ten fenomén rádi, tak se na tom řekněte, je to skvělý dokument, já už jsem na to koukal, moc se mi to líbilo. Já jsem poprvé vlastně tuhle kapelu slyšel v osudovém doteku v té závěrečné fázi, kdy tam vlastně to končí a jde po ulici Ashton Kutcher a kouká tam na tu holku vlastně, jak se změnila ta budoucnost a tam hraje ta jejich písnička taková smutná. Takže tak, a takže jdem na to Oasis, Pretty Minds a František Sahula. Posledních 40 minut rokovýho vrazu s Danem.
1: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic. Pro vaše epické zážitky.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bez potisku CZ.
5: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Mallorca a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
6: Klikni! Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
7: Apple iPhone 17 256 giga v Mironetu nyní za bomba cenu 24 990.
6: Jupi! iPhone 17 teď dává největší smysl.
7: Když mobily, tak Mironet.
6: Klikni dvakrát.
8: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sále, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
9: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamiřte do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
10: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
11: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
12: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
11: A k tomu spousta dalšího čtení.
13: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: Cukorady.cz.
1: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
2: Motokeci Marcela Herbolta.
3: Když tahle závodnice jela svůj první rallyový závod, nedopadlo to úplně nejlépe, byl totiž zrušen. Kvůli neukázeným divákům. Mimochodem ani si neumím představit, co se tam muselo dít, protože když se podíváte na to, kde stáli v 70. letech fans rally, tak to bylo oproti dnešku 101. Prvním autem, které tahle dáma řídila, byl vůz Alpine A110, který koupil její táta. Ve Francii, odkud pochází, se stala velmi rychle pojmem, takže nemohlo následovat nic jiného než přechod na mezinárodní scénu. A i tady se jí záhy začalo dařit. Vždyť v roce 1982 skončila druhá v hodnocení mistrovství světa. Nad její síry byl jen tehdy nedostižný Walter Röhl. Ten dokonce prohlásil, že ho i celkem mrzelo, že titul získal právě v tom roce, protože o něj připravil černou sopku. Tak se totiž přezdívalo pilotce, o které mluvím, Michel Mouton. Legendě světové rally, která ovšem nezářila jen na šotolině. Hned dvakrát vyhrála například legendární Pikes Peak a palmu vítězství si odnesla i z Le Mans, tehdy ve třídě prototypů. Největší úspěchy a slávu získala s Audi Quattro pro tuhle značku. Získala spolu se Stigem Blomqvistem a Hanem Mikolou pohár konstruktérů. A proč na Michel vzpomínám právě teď, tento týden? Je to totiž přesně 45 let, co jako první žena vyhrála s navigátorkou Fabrici Pons závod mistrovství světa rally, legendární San Remo. A dosud je po hříchu jediná.
2: Rock Radio Moto Keci.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: A dohrál František Sahula Stíny na duši, legenda punkové pražské scény, skvělá písnička nakonec. A na mě už se blíží konec, mě zbývá poslední 20 minut rokového obrazu s Danem a já se s váma budu pomalu loučit, protože to budu předávat klukům, musím se dole vystřídat s Petrem na parkovacím místě, on už tam na mě čeká, tak já vám pustím nějaký písničky, že nakonec třeba Queen, Honza Křížek, Orden Ogan, anebo Mr. Big Shine. Tohle byl rokový obraz s Danem, já jsem Dan Kotek, tak se mějte hezky a čau.
1: Zavřete oči, odcházím, čekám.

0: A co s tak velkým prostorem budete dělat?
1: Co mě zrovna napadne?
2: Naložte všechny pracovní projekty do nového Carry Cargo. Nyní s celkovým zvýhodněním až 189 000 korun včetně DPH a profi paketem zdarma. Nový Volkswagen Carry Cargo. Prostor pro vaše plány.
3: Zbláznili jste se?
4: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mabelix. Buďte in.
5: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
6: No to, že jsi mladý projektant s mokrým diplomem, ještě nemusí znamenat, že budeš kreslit jen ploty a zahradní domky. Teda alespoň ne u nás v Sudopu. Jsme Sudop Praha a nabízíme profesionální výzvy i mladým absolventům. Chceš se podílet na projektování třeba Smíchovského nádraží nebo vysokorychlostních tratí? Tak se podívej na projektantbudoucnosti.cz. Svoji budoucnost najdeš právě tam. Sudop Praha. Pojďte v tom s námi.
7: www.projektantbudoucnosti.cz.
8: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
9: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
11: Pak přijeďte do AutoESA.
10: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
11: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
10: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
11: Kdo na to jde?
10: Od lesa prodá auto u ESA.
12: 25 kilo Primalexu plus? Hele, akce, minus 200 korun. Takže vymaluju a ještě zbyde na oběd.
13: Blesková sleva 200 korun na 25-kilové balení Primalex Plus. U vybraných prodejců jen do konce října. Více na primalex.cz.
14: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
15: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
16: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
15: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
16: Dýně si u nás můžete i koupit, na vaření i podzimní výzdobu.
15: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
16: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
15: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
17: Kráva, kráva, kapr, kapr.
18: Kapr, kapr, husa, husa.
19: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře, tak co doma?
7: Kruta, kruta, tchos!
19: Nech toho a pojď.
7: Tchos.
2: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.

0: Každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
1: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
2: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
3: Proč tady musí být furt takovej bordel? Proč se musím kvůli tobě stydět před lidma, otevřít vrata od garáže? Proč jsem si nevzala za manžela Roberta jako Lenka? Proč musím každý den zakopávat o ty krámy? Ty jsi normálně neschopnej a já si s tebou zkazila celý život.
4: Pořiďte si závěsný systém Reponio a ušetříte si problémy. V garáži, ve sklepě nebo v komoře bude pořádek, spousta místa a doma konečně klid. Reponio.cz.
5: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
6: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
5: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
6: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
5: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
6: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
5: Farma Vraňany, originál, který poznáte chuť.
7: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Alef.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Zelenou stuhu za péči o zeleň, životní prostředí a krajinu letos získaly Mořice na Prostějovsku. Ocenění se uděluje v rámci celostátní soutěže Vesnice roku. Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělci získaly Otice na Opavsku. Dostupnost bydlení je v Česku nejhorší v Evropské unii. Vyplývá to z indexu prosperity a finančního zdraví. Lidé se ve snaze ušetřit trvale stěhují na chaty nebo do mobilních domů. Více než polovina mladých do 30 let pak částečně, alespoň o víkendech, bydlí u rodičů. Hypotéky aktuálně výrazně zdražují, analytici zlevňování neočekávají. Zoo Ostrava má nové přírůstky. Samice levharta ceylonského porodila dvě mláďata. Teď potřebuje hlavně klid a proto je pavilon indické šelmy dočasně uzavřený. Jde každopádně o velký chovatelský úspěch, jak potvrzuje mluvčí zoo Šárka Nováková.
10: Narození mláďat je významným úspěchem z pohledu ochrany tohoto druhu, respektive poddruhu levharta, protože v evropských zoologických zahradách se tyto levharti chovají poměrně v malém počtu. Celá populace levhartů ceylonských čítá necelých 60 jedinců ve 27 institucích.
9: Ostravská mláďata jsou za poslední rok jedinými narozenými v rámci evropského chovného programu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
8: Rock Radio. Počasí.
11: Venku dneska máme polojasno víceméně po celé České republice, akorát na východě Moravy si dejte pozor, může se vám tam objevit déšť. Teploty máme kolem 16 stupňů a večer nám to padne na 7, už o něco lepší než včera, zítra to ale opět půjde o něco dolů. Polojasno po celé České republice, přes den teploty kolem 15 stupňů, ale večer zase nepříjemný 4.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí.
8: Rock Radio. Doprava.
13: Pozor na hromadnou nehodu, která se stala na D0, to znamená na Pražském okruhu ve směru od letiště na Modletice. Je to před odbočkou na Jinočany kolem 22. kilometru. Tam se srazily tři dodávky a ještě s osobákem. V opačném směru taky na Pražském okruhu nedaleko u sjezdu na Stodůlky a na Zličín, tak tam se srazil nákladák s osobákem, blokují tam jeden jízdní pruh, takže určitě se tam v odpoledním provozu o něco zdržíte. Ve Žáru nad Sázavou, tak tam na Brodský ulici za železničním přejezdem směrem z města se srazily dva osobáky, takže i tam bude nějaká komplikace. No a v Aši, tak tam se to stalo u železniční stanice na Okružní ulici, taky se tam srazily dva osobáky.
14: Vejlty víme, že na cestách ani na stavbě nechceš ztrácet čas. Aku nařadí Hilti, protože profíci vědí.
15: Rock Radio, rockový odpoledne.
11: 15 hodin, 4 minuty k tomu, rokový odpoledne s Kubou a Petrem právě teďko začíná. Přemýšleli jsme, komu bychom věnovali dnešní relaci a říkali jsme si, že by to mohlo být všem, kteří dneska přišli pozdě do práce.
13: Jak protože, tě to napadlo jako?
11: Hele, napadlo mě to úplně jednoduše, kvůli pražským kolonám jsem sem přilítnul asi před 5 minutama totiž. No hele, jsem málem přišel pozdě.
13: Ale to se stává, prosím tě, je to úplně v pohodě. My tady jsme prostě pro vás, ať chodíte pozdě, anebo brzo, ať teďka už sedíte v práci, anebo už jste dávno na cestě domů, tak prostě roková muzika tady s váma bude vždycky, konkrétně na rok. Rádiu. Máme tady Cinderellu, taky Doga, Placebo, Every You and Every Me, ale tady to si myslím, že pozná každý nejenom boxer, ale každý fanoušek rockový muziky. Tady to je přece Survivor a jejich Eye of the Tiger. Začíná rockový odpoledne!

0: Nobody's Fool, to je kapela Cinderella, ano, Popelka tady přiběhla. No a víte co, Popelka chtěla být na bále, ale vy možná budete chtít být na nějakém koncertu a proto jsme tu my.
1: Dneska totiž opět máme stejně jako celý tady ten týden dva lístky na Dimitri a Arakain do O2 Universa na 23. října. Ty brďo, jeden z největších rockových snad a metalových koncertů tady toho roku. A my na to máme lístky zadarmo.
0: Takže jestli chcete tam bejt a nechcete na to jenom koukat na storyčkách, na fotkách nebo slyšet nás, jak tady o tom pořád mluvíme a chcete to zažít na vlastní kůži, tak si otevřete Facebook, najděte si stránku Rock Rádia a do zprávy Rock Rádiu napište, že vy chcete vyrazit na tenhle ten skvělý koncert a připište k tomu taky svoje telefon číslo, protože vám chceme zavolat a udělat vám radost.
1: A to uděláme asi tak za hodinku a čtvrt, až vybereme jednoho z vás a vezmeme si ho sem do éteru, aby si tady s náma pokecal. Takže vám už otvíráte Facebooky a vypisujete ty zprávy, my vám zatím pustíme nějakou muziku, ať se vám to samozřejmě píše líp.
0: Keď odchází někdo jiné kafe, budou taky AC/DC anebo Offspring, Pretty Fly for a White Guy.
2: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.
3: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
9: Výběr značek týdne za skvělé ceny v Kauflandu. Například uzeniny Příbram, jemné párky 100 gramů za 9,90. Balkony Trančeto, kakao nebo jahoda za 39,90. A Jindřichohradecký tuzemák nebo vodka za 99,90. Až do 20. října. Kaufland.
10: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
11: Tak nečekejte, jezděte!
12: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
13: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
12: Více na kopecký.cz.
14: Kráva, kráva, kapr, kapr!
15: Kapr, kapr, husa, husa!
16: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
17: Kruta, kruta, tchos!
16: Nech toho a pojď.
17: Tchos!
18: Turecko a dlouhé písečné pláže? Máme je v Tui. Řecko a kouzelné ostrovy plné krásných zátok? Máme je v Tui. Malorka a její Tyrkysové moře? Máme je v Tui. Egypt a úžasný podmořský svět Rudého moře? Máme ho v Tui. Kypr, slunce a pohodová dovolená? Máme v Tui. A co dovolená all inclusive nebo hotel jen pár kroků od pláže? I to najdete v Tui. Objevte First Minute nabídku na léto 2027 a vyberte si svou dovolenou včas. Tui. Vaše dovolená začíná u nás.
19: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
0: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
5: Lidi mají ruce v kapsách, ale oči do kořán. Stojí, koukají a pak se ptají, jestli fakt skáčeme pořád. No jasně, Říjen je měsíc, kdy se víc kouká, než běhá. A to nám vyhovuje.
7: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
21: Mami, já mám řidičák!
22: Tak tohle už neopravíme. Dojezdili jsme.
23: Elektromobil? Lehce jetý za super cenu?
24: Ať řešíte jakékoliv auto, v Autonord najdete největší nabídku ojetých v regionu. Přes 500 prověřených, každé druhé mladší 2 let. Autonord, certifikovaný prodejce Škoda Plus a Dasvelt Auto. Autonord.cz.

0: my na sebe po 18 rok rádia radši dejchat nebudeme. A nebude to žádnej potlach, ale pořádnej rockovej mejdan. Tři ostrý český skupiny, tým rock rádia, slušný rockerky, křest kalendářů, prostě slušná oslava se vším všudy. Line-up je opět překvapením. Nápovědy najdete na našich sociálních sítích, tak si lámejte hlavy. V sobotu 7. listopadu se uvidíme ve sportovní hale Datart ve Zlíně. Přijďte s náma zapít plnoletost. Lístky na rokovýradio.cz.
1: Ahoj, jsem Minijeřáb Zlín. Pomůžu ti stavět, rekonstruovat i usazovat skla. Jako elektrický pomocník nekouřím a dovezu se sám. Více na minijeřábzlín.cz.
2: Rok má být tvrdej. A beton taky. Ferobet. Krásná dlažba a pevná zeď. Ferobet.cz.

0: Iné kafe a jejich pecka Keď odcházání, jak to právě teďka dojela na Rock Rádiu. 15 hodin, 37 minut k tomu a my vám znovu, ale jistě musíme zopakovat, co se bude dít 7. listopadu ve sportovní hale Datart ve Zlíně.
1: No, Rock Rádio tam slaví svoje 18. narozeniny, což už samo o sobě je samozřejmě příležitost k oslavě, to je úplně jasný, no ale kromě toho, tam ještě taky budou 3 český kapely, který moc dobře znáte z vysílání Rock Rádia. Já nevím, jestli už jste viděli tu grafiku, takovou jako nápovědu obrázkovou, která se objevuje na našich sociálních sítích a taky na webu rockovýradio.cz. Tam bych vám určitě doporučil, ať se podíváte, protože z té grafiky se dá trošku vytušit, co to je. Sedí tam nějaký takový pán, on je oblečený jak Mozart trošku. A má v ruce takový jako...
0: A na nějakým pařezu tam sedí,
1: na nějakým, to poznal, že je pařez. Jo, podle těch letokruhů. No, aha, možná, jasně, možná aha, takhle, tak to je ono. No a pak má v ruce nějaký takový horký nápoj.
0: To je kafe. Bude kafe, jiné já kafe.
1: Hele, možná, počkej, já ale v tom je skořicová prostě tyčinka, tam to je možná, jestli to není svařák, já nevím.
0: No,
1: hele, nevím, ale to je možná proto, že už to bude skoro v zimě, 7. listopadu, tak to je proto, to určitě nenapovídá na žádnou kapelu, 100% ne. No hele, důležitý je, že kromě těch kapel, tam taky budeme křtít kalendáře, který jsou jak pánský, tak dámský.
0: Vy se můžete podívat totiž na naše stránky, právě jak Kuba říkal, rockovýradio.cz, do slušný party, kde si je dokonce už můžete i předobjednat. Jinak samozřejmě do prodeje půjdou někdy na začátku listopadu, ale je mi jasný, že už je v kanclu nebo v garáži, chcete mít prostě o něco dřív.
1: 100%, no a tak samozřejmě na té webové stránce si hlavně taky sežeňte lístky v předprodeji, protože to budete mít o něco levnější, než kdybyste si je kupovali až na místě a kdo ví, jestli ten den vůbec budou.
2: Padají vám vlasy. Vraťte úder. Alpecin kofeinový šampon pomáhá posilovat vlasové kořínky a bránit dědičnému vypadávání. Alpecin. Doping pro vaše vlasy.
0: No a teď už si rovnou pojďme poslechnout další songy, co vy na to. Čeká vás Vladimír Mišík, taky Beast in Black, ale jako první už za chvilinku přijde Bruce Dickinson a jeho Tears of the Dragon.
3: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Zachumlejte se Stitchem. Pyžama za 249 korun a měkké sametové povlečení za 399 korun. Víc pro každý den a pro zvláštní momenty. Kik. Víc než si myslíte.
6: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukoradi.cz.
1: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
2: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
3: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: A co vaše úspory v penzíku? Vydělávají nebo jenom spí? Probuďte vaše penzíko právě teď. Převeďte ho k NN. Náš růstový fond patří ke špičce na trhu. Získejte odměnu 3000 korun za převod pouze v říjnu. Více na nn.cz. NN. Na vás záleží.
5: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
6: Co se nejlíp hodí ke slanému karamelu?
7: Ještě víc slaného karamelu. Vychutnej si ho nyní v McDonald's ve formě kapučína, laté nebo křupavé čokoládovo-karamelové taštičky.
8: Vikingská bouře Amo na Marce řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amo na Mart. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.
10: Proč se culíš?
11: Protože budeme krásný.
10: To už přece jsme.
11: Tohle bude ale jiný level. Beauty Days v Metropoli Zličín. Vlasový styling, beauty workshopy, příprava matcha čaje nebo kavárna z dárečky.
10: Beauty Days v Metropoli Zličín. 15. až 18. října. K tomu pohodové nákupy se slevami až 30% díky týdenní slevové knížce. Navštivte L'Occitane, Nike, Profimet a další značkové obchody. Více na webu Metropole Zličín.
12: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.
13: Rock Radio, co se děje?
14: Dnes se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. Pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: platí, kdy bude levnější benzín.
1: Pořiďte si nový vůz Hyundai z Nošovic. Třeba rodinou i30 kombi již za necelých 440 tisíc, nebo stylové SUV Hyundai Tucson a tankujte levněji po dobu jednoho roku. Až o 10 korun za litr.
2: Hyundai Domanský. Jeremiášova ve Stodůlkách, Zdiby a na Černém mostě přímo u metra. Domanský. Přijďte na testovací jízdu.
3: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
6: Nissan Days jsou tady. Vozy Nissan se slevou až 190 000 korun. Navíc s prodlouženou zárukou na 5 let a sadou zimních kol zdarma. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na Nissan.cz. Podmínky akce na Nissan.cz.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.

0: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Někteří Češi tento týden znovu vyrazí k volebním urnám. Bude se konat druhé kolo senátních voleb. Volební místnosti budou otevřené stejně jako minulý týden, v pátek od 14 do 22 hodin, v sobotu od 8 do 14. Způsob volby senátorů se oproti prvnímu kolu neliší. Jak tedy hlasovat, připomíná mluvčí ministerstva vnitra Adam Rézler.
1: V senátních volbách mohou hlasovat pouze občané České republiky starší 18 let. Stačí vložit do úřední obálky jeden hlasovací lístek kandidáta, kterého chcete podpořit. Hlasovací lístek se nějak neupravuje ani nekřížkuje.
0: Novou sadu hlasovacích lístků dostanou voliči až společně s úřední obálkou ve volební místnosti. Důchodci by mohli příští rok dostat jednorázový příspěvek 2000 korun. Penze by se mohla zvyšovat každých 5 let po 80 a také znovu za práci v důchodovém věku. Novelu s těmito změnami doporučil sněmovně schválit její sociální výbor. České dráhy chtějí místo vlak vedoucích nasazovat stevardy. Ti mají nižší kvalifikační požadavky a zároveň pobírají nižší mzdu. Dopravce tak chce podle Hospodářských novin snížit náklady na vlakový personál. Odbory se obávají dopadů na bezpečnost provozu i pracovní podmínky zaměstnanců. V Bruselu zítra začíná dvoudenní summit Evropské unie. Lídři členských států se budou zabývat konkurenceschopností EU, vysokými cenami energií, situací na Ukrajině nebo migrací. Česko bude zastupovat premiér Andrej Babiš. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme na českém území většinou polojasno, ale vypadá to, že na východě republiky, to znamená hlavně o Moravu se tady jedná, tak tam by mohly během dneška se objevit nějaký přehánky. Každopádně už během dne by se ty srážky měly ustávat a i by se měla protrhávat oblačnost, takže vlastně teď odpoledne večer už by těch srážek tolik být nemělo. Teploty v noci klesnou asi na průměrných 7 stupňů a zítra bude o stupeň až 2 chladněji než dneska, takže průměr kolem 15 stupňů. Nejchladněji bude na Liberecku, tam bude 13 a na východě Moravy jenom 14. Naopak nejtepleji bude tentokrát na Plzeňsku, tam bude kolem 17 stupňů. Zítra by neměla spadnout ani kapka, možná ráno a dopoledne na místech budou nějaký mlhy, ale každopádně zítra krásný polojasno.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Pojďme se ještě podívat, taká je situace na cestách. Na D1 na 157. kilometru směrem na Prahu jsou v sobě dva osobáky, takže můžete počítat s nějakou kolonkou. V ulici Jihlavská v Brně jsou v sobě taky dva osobáky a dejte si pozor na plechy, které se válejí na vozovce. Na mostě Veslařů v Lounech vidím taky srážku dvou osobáků, díky bohu, ale bez zranění. A dvě auta se taky ještě srazily v ulici Průmyslová v Praze. Tam můžete rozhodně počítat s kolonou.
9: Bezpečnou jízdu kdykoliv a kamkoliv přeje Emil Frey. Objevte spolehlivé vozy Suzuki na našich webových stránkách www.emilfrey.cz.
2: Rock Radio. Rockový odpoledne.
3: 3,5 minuty po 16. hodině. Kuba Vaňas i Petr Janda jsou tady s vámi dál v rokovém odpolední. No a samozřejmě připomínáme, že jestli chcete vyrazit na Dimitry společně s Arakainem do pražské O2 arény, ne do O2 Univerza, pardon, tak na to určitě vyražte. No a samozřejmě s naší pomocí.
8: Ten koncert se děje 23. října a my tady pro vás máme dva lístky. Takže napište na Facebook, vy kdo o ně máte zájem, a tak za hodinku vybereme jednoho z vás, který je od nás dostane. Teďka už ale samozřejmě další muzika.
3: Dáme si Nazaret, k tomu si taky něco povíme. Samozřejmě za chvilku právě kombinace Arakain a Dimitry nás čeká už v týhletý čtvrthodince, budou taky Papa Roach, no ale teď tady to už je, myslím, švédská záležitost,
8: ano, jménem
3: Europe, Prisoners in Paradise, právě teďka na rokovým odpolední.

Rock Radio, rockovej výrok. Měli jsme vzestupy a pády. A pár právníků si namastilo kapsy. Dan McCafferty.

0: Na zahradě právě teďka dojíždějí s peckou Love Leads to Madness a samozřejmě to není žádnou náhodou, že tady ten song právě dneska dohrál. Líder a frontman Dan McCafferty by totiž dneska oslavil svých 80 let, kdyby byl svět o něco víc fér.
1: Bohužel ale není, v 76 letech nás opustil v roce 2022, ale za sebou zanechal všechny alba s kapelou Nazareth, který naspíval, těch bylo 25, k tomu dvě EPčka, 8 živáků a 7 kompilačních alb a k tomu ještě dvě alba jeho solový dráhy.
0: Což mimochodem tu poslední solovku nahrával tady v České republice. Last Testament.
1: S Viktorem Burešem, s kapelou Doktor Viktor.
0: Ano, to přesně je úžasný, tak, přesně tak. Takže opravdu jako můžeme i my Češi být vlastně na Nazarety pyšní, protože je vlastně náš.
1: 100% je to takovej náš čestný občan. Každopádně teď už se posuneme dál, dáme si kapelu Masterplan, taky Aleše Brichtu s perlami ve vlasech, ne, dívku s perlami ve vlasech od Brichty, no a taky R.E.M. Losing My Religion.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90. A slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
6: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
7: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
8: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
9: Klikni!
10: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
9: Gravitrax Spider-Man startovní sada.
10: Ta XXL novinka od Ravensburgeru.
9: Jasně, kuličková dráha se superhrdiny.
10: To musím mít!
9: V Mironetu nyní za bomba cenu 2799. Když stavebnice,
10: tak Mironet. Klikni!
11: Jak to má motor a kola, dřív či později s tím budou problémy. Ale ještě předtím, obrovská zábava. Tohle moc dobře ví naše kukačka ve světě motosportu Marcel Herbol. Je všude tam, kde to voní benzínem, řvou motory a rychlost stoupá do extrému. Poslouchejte motokeci Marcela Herbolta od pondělí do pátku na Rock Rádiu.
12: Řídíš rád kamion nebo dodávku? U nás je to víc než práce. Spedit. Česká firma, která si svých řidičů váží. spedit.cz/kariéra.
13: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
14: Luboši, ty ho nebej ho! Nic ti neudělal!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
15: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
16: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
17: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
18: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
17: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
19: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
9: Tak co koupelna, hotová?
5: Sepeš.
9: Takže sprcháč, umyvadlo, záchod.
5: Já, všechno hotový.
9: A co odvětrávání? Kde je větrák?
5: Větrák, co?
9: Tak takhle ne. Jak správně odvětrat koupelnu, vám poradíme na ventilatory.cz.
20: Ventilatory.cz.
21: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mistr a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Perto do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockoviradio.cz. Vyberte si rockový album na

0: Masterplan a jejich pecka Heroes právě teďka v 16 hodin 38 minut na Rock Rádiu dohrála. A my už teďka rozdáme nějaký lístky, už víme, kdo je od nás dneska dostane a kdo se na Ara Kainy a Dimitri do O2 Univerza půjde podívat. Tak se s tím člověkem spojíme a za pár minut tady všichni slyšíme.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
2: Kontejnery Siegel, dobrý den.
3: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
2: A tomu říkáte hodně?
4: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz
5: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky. Opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Chcete mít na stromečku české skleněné vánoční ozdoby? V podnikové prodejně vánočních ozdob ve Dvoře Králové si vyberete z nabídky koulí, zvonků, špicí a dalších tvarů za ceny přímo od výrobce. V týdnu otevřeno od 8 do 16.30 a v sobotu od 9 do 12. Vánoční ozdoby, tradiční český výrobce ve Dvoře Králové. www.vánocniozdoby.cz.
7: Fashion Arena slaví 19 let. Čeká vás jedinečná světelná mappingová show, narozeninový dort, doprovodný program a hlavně speciální narozeninové nabídky oblíbených značek jako Gap, Nike nebo Columbia. Oslavte to s námi 15. až 18. října ve Fashion Aréně. Více na fashion-arena.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
9: Prodáváte v Praze činžovní dům, pozemek nebo kancelářskou budovu?
10: Nemusíte hledat kupce.
9: PSM kupuje nemovitosti s potenciálem a jedná s vámi napřímo.
10: Rychle a férově.
9: Více na www.psnkupuje.cz.
10: PSN. Měníme město v domov.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Co je? Funguj ty, křápe. Já to musím dneska dodělat.
13: Kliknul vám kompresor? Pořiďte si nový, kvalitní a za skvělou cenu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz. A nejen to, veškeré příslušenství pro stlačený vzduch, pistole, ventily, válce, spojky, pneumatické nářadí a mnoho dalšího najdete na našem e-shopu na www.kompresoryvzduchotechnika.cz.
14: Denně řeším kvalitu u zvířat, u lidí. Proto vyrábím Francimel na farmě rodiny Němcovi, kde hospodaříme s respektem k přírodě. Je to probiotický jogurtový nápoj z vlastního mléka, plný probiotických kultur pro trávení i imunitu. Kupujte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
15: Pozor, metalová temnota útočí. Dimmu Borgir, Behemoth, Dark Funeral. Tato ďábelská trojice ovládne brněnskou halu Vodova. Satanovi legie, spojte se. Dimmu Borgir, Behemoth a Dark Funeral běsní v Brně už 24. října. Buďte tam!
16: Restaurace Vikárka. Gastronomická perla přímo na Pražském hradě. Otevřeno každý den od 10 do 20 hodin. Jedinečná kuchyně pod vedením prezidenta Asociace kuchařů a cukrářů České republiky Miloslava Kubece hned vedle chrámu svatého Víta. A nyní taky výjimečné nedělní branče. Více informací a rezervace na vikarkarestaurant.cz.
17: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba rodinný Peugeot Rifter, již za 525 tisíc. 7 dní Peugeot probíhá právě teď.
18: Rock Radio. Jsme tady a máme na takový velmi horký zboží, rozdáváme totiž lístky na Arakainy a Dimitri v pražském O2 Univerzum a dnes s ním šťastlivcem je Vojta. Nazdár, já tě vítám.
19: Nazdár, tady Vojta.
18: Tak prosím tebe, ty jsi nám napsal takovou zprávu, že půjdeš se svojí manželkou, tak jakoby na oplátku, můžeš nám to nějak vysvětlit?
19: No já jsem musel s manželkou na Marka ztracenýho letnou, takže by teďka šla na oplátku na se mnou zase.
18: No tak prosím tě, za prvý, trpěl jsi nějak, nebo bylo to v pohodě ten Marek?
19: Ne, netrpěl, bylo to jako dobrý, jasně. Byl to dobrý zážitek.
18: Jo, on tam má skvělý muzikanty, že jo, ten Patrik třeba kytarista, ten je výborný.
19: Bylo to celkově dobrý.
18: Tak to jsem moc rád, to moc rád slyším. A myslíš si, že manželka si s tebou zase užije Arakainy a Dimitri?
19: Ona to ještě neví, tak uvidím, no tak jo, myslím, že jo, no.
18: No tak to bude moc pěkný překvapení, tak jí to řekni nějak hezky, ať má prostě radost a hlavně si to moc spolu užijte a chodíte takhle spolu teda na koncerty často, jo? Není to jenom Marek a Dimitri?
19: Často úplně ne, ale chodíme.
18: No tak to je
19: hrozně moc. Chodíme do Olomouce tady na pevnostku, chodíme.
18: Tak to hrozně moc rádi slyšíme. Doufáme, že se zase někdy takhle ozveš, ať můžeme pokecat a třeba zase budeme mít nějaký lístky. Pozdravuj manželku a užijte si krásný koncert.
19: Jo, díky moc, zdravím do éteru.
18: Čau, čau.
19: Ahoj.
20: Na Rock Rádiu nesoutěžíme, ale rozdáváme. Od rána do večera slušnej rock.
0: Jestli vám to dneska nevyšlo, tak si z toho samozřejmě vůbec nic nedělejte, protože tady ty lístky budeme rozdávat ještě i zítra, ale samozřejmě taky v pátek, takže rozhodně šance ještě je. Každopádně teďka už se posuneme dál, čekají vás Red Hoti, Ramones, Corpy Clany, naše oblíbený, ale teďka už půjdeme, musíte Lucii, takhle tě mám rád. Jdeme na to.

0: Zlato, co máš dneska v plánu?
1: No přece všechno.
2: Ať už plánujete cokoliv, nový sedmimístný Volkswagen Caddy se zavazadlovým prostorem až 3105 litrů vám s tím rád pomůže. Nyní s celkovým zvýhodněním až 381 tisíc korun a family paketem zdarma. Nový Volkswagen Caddy. Prostor pro vaše plány.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
7: Každý z nás řeší, jak nejlépe ochránit to, co má doma nejraději. A když přišel čas vybrat novou střechu, hledal jsem takovou, která by byla spolehlivá, odolná, kvalitní a za rozumnou cenu. Doporučení přišlo od kamaráda a volba byla jasná. Firma Kazbet, český výrobce kvalitních plechových krytin a klempířských doplňků se zárukou, výroba na míru a hned. Najdete to své na kazbet.cz.
8: 2 plus 1 zdarma na pleťovou kosmetiku v drogérii Teta? Tak to se vyplatí. A k tomu vše od Gillette, včetně Gillette Venus se slevou 40%. To vše nyní v Tetě. V prodejnách i na e-shopu tetadrogerie.cz.
9: Je to o výkonu. Je to o technice. Je to o výsledku. Ve fotbale oceníte stejné věci jako u svého auta. Proto je tu Ford Repre Edition. K velkoprostorovým vozům Ford Tourneo teď dostanete navíc i dres české fotbalové reprezentace. Ford dává český fotbal do pohybu. Řekněte si o nabídku na ford.cz.
10: Každý den čelí vaše data digitálním hrozbám. Svěřte své bezpečí těm nejsilnějším. Cisco Security. Světová ochrana, kterou v Česku distribuuje Aleph.

0: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Čínský občan odmítá obžalobu ze špionáže pro čínskou tajnou službu. Případ dnes začal projednávat pražský městský soud. Muž je viněný z trestného činu neoprávněné činnosti pro cizí moc a je prvním stíhaným za tento paragraf v Česku. Hrozí mu až 5leté vězení. Pekárny v Česku zaměstnávají přes 24 tisíc lidí. Absolventů oboru ale není ani 1% z tohoto počtu. Zaujmout mladé lidi o studium pekařství se teď snaží nová kampaň, kterou nám přiblíží reportérka Sára Voldánová.
1: Hezký den z tiskové konference Svazu pekařů a cukrářů. Ti zvolili pro nalákání mladých lidí k pekařině poměrně netradiční strategii. Místo vyprávění o krásách řemesla se snaží mezi lidmi vzbudit zvědavost otázkou a co když, která je hlavním claimem kampaně. Spot pověží jak na sociálních sítích, tak v televizi a budou v ní vystupovat skuteční čeští pekaři. Kampaň vyvrcholí 20. ledna příštího roku dnem otevřených pekáren, kde mohou zájemci nahlédnout do zákulisí oboru. Z centra Prahy Sára Voldánová.
0: Dobrovolnictví se v Praze věnuje zhruba čtvrtina lidí starších 15 let. Je to více než celorepublikový průměr, který činí lehce přes 19%. Vyplývá to ze zprávy o dobrovolnictví v hlavním městě. Nejvíce dobrovolníků podle ní působí v sociální oblasti, následuje ochrana životního prostředí a péče o zvířata. Hokejisty Liberce dnes čeká zápas s Davosem. V utkání závěrečného hracího dne základní části Ligy mistrů budou bojovat o postup do play-off. Zápas na ledě přímého konkurenta začne ve 20:45 a zhruba za půl hodiny, už s jistotou play-off, nastoupí Plzeň na ledě finské Saipy. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
2: Rock Radio. Počasí.
3: Dneska máme venku polojasno víceméně po celé České republice, akorát na východě Moravy si dejte pozor na poměrně možná i silný déšť. Zítra nás bude čekat opět polojasno po celé České republice a vypadá to, že úplně bez deště. Ještě jsem to měl říct, že dneska máme venku kolem 16 stupňů a v noci to padne asi na 7. Zítra to půjde opět o něco níže, 15 stupňů přes den a večer kolem 4.
2: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na přání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
4: Dneska začínáme v Klimkovicích ve Slezsku, tam na ulici Československé armády u křižovatky s Palackého ulicí. Tam se srazily dva osobáky a je to velká dopravní komplikace pro Klimkovice, protože kolona tam už měří prej přes 100 metrů. V Praze na Lucemburské ulici, což je ve Vinohradech kousek od obchodního domu Flora, tak tam se taky srazily dva osobáky, určitě se tam taky zdržíte. V pražských Vršovicích, tak tam je to ulice Klouži a tam právě teď vypuknul požár, na místě zasahují záchranné složky. Ulice je zavřená. Je to u takového toho železničního mostu na Moskevskou, jak se jede, no prostě si tam dejte pozor a radši to obejte třeba kolem Edenu. Na D1, tak tam se taky bouralo, dva osobáky jsou v sobě na 346. kilometru ve směru z Prahy na Polsko.
2: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rokový odpoledne.
3: 17 hodin a 4 minuty k tomu a rokový odpoledne právě teďko začíná, teda nezačíná, jsme ve třetí hodince vlastně. To, co začíná, tak je svátek opáté.
4: Svátek opáté, ten začíná, ten tady právě 14. října slaví Agáta.
3: Takže všem Agátám přejeme všechno nejlepší ke svátku a doufám, že tady ten výběr muziky bude právě něco pro vás.
4: No pojďte si to užít, budeme samozřejmě servírovat Evanescence, budou taky Motorband, pár důvodů pro to máme. Bon Jovi, The House is Not for Sale, ale teď už Allen & Lande.

0: Evanescence a jejich pecka Bring Me to Life právě teďka chvilku po čtvrt na šest dohrávají na Rock Rádiu. A my vám samozřejmě musíme připomenout, co se tady dělo dneska v 9 ráno, protože vy, co jste to nestihli, tak máte ještě pořád čas to stihnout na našich webových stránkách.
1: Byl tady totiž kapela Premiér, určitě znáte Hrobaře, ale taky spoustu dalších záležitostí. Povídali si s Kamilem, co se vlastně teďka děje v vlastně jako v plánech té kapely. Bude nějaký koncert v Poličce třeba.
0: Přesně
1: taky
0: tak.
1: Se chystá nějaká nová muzika, jestli jsem to
0: chystá
1: dobře pochopil.
0: Chystá se nová muzika, dokonce bude nejenom nový CDčko, ale taky vinyl. Takže milovníci gramofonových desek si budou moct kapelu Premiér pustit i na vinylu.
1: Vy si každopádně můžete pustit ten rozhovor, pokud jste ho neslyšeli, na našem webu rokovýradio.cz v sekci podcasty anebo taky v různých podcastových aplikacích. Takhle moderní my jsme.
0: Teďka už ale půjdeme samozřejmě dál na modernější muziku, i když tohle je docela stará, hele, Foreigner, I Want to Know What Love Is, tak je Hollywood Undead, anebo Vitacit, Noci jsou zlý.
2: Tak co, sousede, už máš zimní gumy?
3: No jasně, že mám. A k ním nový Citroën.
2: No nekecej.
4: Citroën Happy Days jsou tu. S nimi extra ceny, až 8 let záruka a zimní pneu k vozu zdarma. Jen do 23. října. Tak mrkněte na Citroën.cz.
5: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
7: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
9: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Kráva, kráva, kapr, kapr.
12: Kapr, kapr, husa, husa.
13: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
14: Krůta, krůta, tchos!
13: Nech toho a pojď.
14: Tchos.
15: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin' Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin' Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Kdo spoří, má za tři? Ne. V Unicredit Bank má na spoření dokonce až 4,3% ročně. A komu to nestačí, ten u nás může získat k novému účtu až 4000 korun. Unicredit Bank.
17: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
18: Pozor, přijíždí dýňová sezóna.
19: Na farmě Vraňany je vše ve znamení dýní.
18: Dlabání, malování, dýňová stezka, fotokoutky a spousta podzimní zábavy pro děti i dospělé.
19: Dýně si u nás můžete i koupit na vaření i podzimní výzdobu.
18: A když vám v tom všem vyhládne, čeká vás třeba dýňový koláč, dýňová polévka, dýňové burrito, dýňové noky, dýňová pomazánka a dokonce i dýňové kafe.
19: Dýňový ráj na farmě Vraňany.
18: Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky, jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
4: Když v Praze přichází podzim, v čínském Sanya stále panuje léto. Objevte místo, kde léto nekončí. Vydejte se z letiště Praha se Skat Airlines do Sanya na ostrově Hainan v Číně. Z Prahy do Sanya a zpět. Letenky najdete na skat.kz a u všech autorizovaných prodejců. Skat Airlines. Z Prahy za sluncem.
10: Zbláznili jste se?
5: Máme pro vás okamžitou slevu ve výši DPH téměř na všechno a ještě sedací soupravu Veny se slevou 40%. Akce platí od tohoto pátku do neděle. U nás najdete svůj trend. Mébelix. Buďte in.
6: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
7: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
20: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
21: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
22: Klikni!
23: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší...
22: Gravitrax Spider-Man!
23: Stavěj dráhy se svým hrdinou!
22: Když stavebnice, tak Mironet!
23: Klikni dvakrát!
24: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba Peugeot 208 již za 379 tisíc, nebo 2008 již za 475 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.

0: písničku, kterou si od něj budete přát. Takže klasický rok na přání. Vy už víte, kam volat, víte, kam psát, ale jenom pro jistotu slušná linka 725-844-424 anebo samozřejmě na Facebook, anebo na mail.
1: Taky vždycky musím na to číslo podívat, taky si ho nepamatuju z paměti. Na mail mimochodem to je studio@rokoviradio.cz, no a samozřejmě na Facebooku je to stránka Rock Radio a tam právě do zpráv si můžete psát svoje přání. Kapitán to všechno poctivě čte, dělá si poznámky, všechny telefony zvedá, nebo aspoň většinu telefonů, protože občas je to opravdu docela jako nápor tady, ale poctivě to všechno vyřizuje, takže doufáme, že si krásně užijete následující dvě hodiny. Každopádně my už musíme pomalu běžet.
0: Normálně bych řekl, že se s váma uslyšíme zase zítra, ale já tady bohužel teďka týden nebudu, takže já se s váma teďka týden neuslyším, ale samozřejmě příští týden ve čtvrtek už zase budu na strážích tady za tím mikrofonem.
1: No tak uděláme třeba někdy veřejnou výměnu stráží, třeba si seženeme i nějakou tu flintu. Každopádně teď jsme sehnali Škvory, taky System of a Down, anebo Green Day Basket Case. To je to, čím se s váma pro dnešek rozloučíme. Mějte se krásně, čus! Čus!
2: Ráno do práce, odpoledne za město a o víkendu divočina! Nový Jeep Avenger. Kompaktní SUV se zárukou na 5 let pořídíte od 449 900 korun. Jeep Avenger. Tak kam to bude?
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Doktor Max o vás pečuje už 20 let. Nakupte během října alespoň za 250 korun a získejte kód k registraci do soutěže o elektrokola, chytré hodinky nebo poukazy na měření cholesterolu. Více na dermax.cz/soutěž.
5: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
6: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
8: Znám lepší. Skloprostroje, skloprostroje, skloprostroje.cz.
7: Co?
8: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
7: Skloprostroje.cz.
8: Specialista na skla pro pracovní stroje.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
10: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
9: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
11: Ne, každý je naladěný na něco jiného. Proto si u nás k novému účtu můžete vybrat jednu ze tří odměn. 6x500 korun, 50% zpět za stream a AI, nebo 10% zpět za nákupy potravy. Je normální chtít víc možností. Raiffeisen Bank. Více na rb.cz.
12: Z nabídky 7 dní Peugeot se nedá radovat potichu. Pořiďte si i vy svůj nový vůz za těch nejvýhodnějších podmínek. Třeba 7místné SUV Peugeot 5008. Skladové vozy již za 735 tisíc. 7 dní Peugeot. Právě teď.
13: Tak nečekejte, jezděte!
14: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
15: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
16: Více na kopecký.cz.
17: Nové vydání magazínu Reportér.
18: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
17: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
18: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
17: A k tomu spousta dalšího čtení.
19: Šéfe, zas to netlačí. Potřebujem novej vercajk. Starý kompresor už toho moc nenafouká.
20: Chlapi, říkal jsem, že teď na to nemám čas.
19: Šéfe, jděte na web kompresoryvzduchotechnika.cz. Přehledný e-shop, kde mají vše pro stlačený vzduch na jednom místě. Vidíte, co je skladem, i kdy to doručí. Objednáte a doručí nám to přímo do firmy. Během pár minut a online.
20: No, to by...

0: šlo.
1: www.kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
2: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, lousy vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, brds.cz.
3: Ahoj, tady Kuba Ryba. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
4: Rock Radio. Co se děje?
5: Dny se nám zkracují a tím pádem máme delší noci na koncerty. Pátek 16. října můžeme do pražského Rock Café. Koná se tam punkovej benefiční koncert Havloids 9 pětek a zahrají VVU, Švindl, PUM a nebo Motorkáři Tobě. V pátek taky hrají Rybičky 48 v Domě kultury v Mladý Boleslavi. Na Face Tour Face se vracejí z velkých hal zpátky do menších sálů bez velkých efektů a pěkně zblízka. Jako host Koblížci. V neděli se nabízí trocha pop-punku, 18. října totiž dorazí do O2 Univerza kanadští Simple Plan. A jeden tip na úterý 20. to do pražského distriktu přijede Marko Hietala. 4 dekády na metalové scéně, Tarot, Synergy a samozřejmě hlavně dlouhý roky v Nightwish. Tak se bavte, pro Rock Radio, Šárka Holubcová.

0: oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou.
1: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například krahulík, špekáčkový pikantní točený salám 100 gramů za 11,90. Rama margarín 950 gramů za 89,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 20. října. Kaufland.
3: Někdy se člověk musí otáčet. Jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. HomeCredit.cz.
4: Under Armour makes you better.
5: Už 30 let. Ladíš formu, makáš ve fitku, běháš? Pak ti nesmí chybět legendární Heat Gear Base Layer od Under Armour. Udrží tě v chladu, ať už děláš cokoliv. Tohle univerzální tričko je ideálním parťákem na trénink, běh, ale i módní nošení. Najdeš ho i ve variantě z recyklovatelného revolučního materiálu Neolast. Base Layer objevuj v Under Armour Brand House Palladium, Chodov, Černý most a Nový Smíchov nebo na underarmour.cz.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: S námi je balení hrou. Velkoobchod a e-shop obaly.cz. Váš spolehlivý dodavatel širokého sortimentu obalových materiálů. www.obaly.cz.
8: Rock Radio. Zprávy.
9: Dobrý podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Sněmovna znovu schválila návrh zákona o státních zaměstnancích. Koaliční většinou přehlasovala veto prezidenta. Dolní komora dnes navzdory prezidentskému vetu znovu prosadila také zrušení pravomoci hlavy státu pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí u mezinárodních organizací. Vegetace už přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se také výrazně snížilo vypařování vody z půdy. I přesto ale může skoro třetinu Česka na přelomu tohoto a příštího týdne postihovat výjimečné či extrémní půdní sucho. To jsou dva nejhorší stupně, vyplývá to z údajů na webu projektu Intersucho. Říjen je měsícem kybernetické bezpečnosti, upozorňuje na nejčastější nástrahy internetu. Jak podvodníkům nenaletět, vysvětluje preventistka policie Monika Šindlová.
10: Určitě nikdy nepřecházet například do internetového bankovnictví přes odkazy, které jsou zaslané v e-mailech nebo SMS zprávách. Přihlašujte se vždy přes oficiální stránky. Nikdy také nepotvrzujte platbu, kterou sami neprovádíte. Nikdy nepřeposílejte potvrzovací kód SMS zpráv.
9: Lidé by také neměli důvěřovat podezřelým pokynům, například k převodu peněz na údajně zabezpečený účet. Řecká vláda chce od nového roku zakázat sociální sítě pro uživatele mladší 15 let. Věří, že se záměrem uspěje v parlamentu, kde má většinu. Hlavní odpovědnost za ověřování věku budou mít provozovatelé sítí. Omezení sociálních sítí zvažují i další evropské země. Tolik zprávy, hezký večer.
8: Rock Radio, počasí.
11: Tak díky, pane, za zprávy a pojďme se podívat, co nám předpověděl Český hydrometeorologický ústav na zítřek, tedy na čtvrtek. Měli bychom čekat polojasno nebo skoro jasno. Ráno se budou vyskytovat místy mlhy, které se během dopoledne dokonce rozpustí, tak to je dobře. Během dne bude místy až oblačno, zejména na Moravě a ve Slezsku. Nejvyšší teploty na 17 a v 1000 metrech na horách 9 stupňů Celsia.
12: Ať už prší nebo paří slunce, slušnej rok si můžete diktovat každý den. Rok na psání startuje v 18 hodin. Slušná muzika do každého počasí. Rock Radio. Doprava.
11: Podíváme se do ulice Dobříská v Praze, tam je to sjízdné se zvýšenou opatrností díky nehodě dvou osobních aut, čekejte mírné zdržení na Barandáku, taky v Praze osobák s busem, tvoří to překážku na vozovce, tak tam počítejte. S velkým zdržením, no a v ulici Alšová v Šumperku probíhají záchranné a vyprošťovací práce, jeden pruh uzavřený je tam nešikovná a hlavně ošklivá nehoda dvou osobních aut, tak pozor na to, ať jedete kamkoliv, na čemkoliv nebo v čemkoliv, hlavně buďte opatrní a doražte v pořádku.
12: Instagram Rock Rádia, to je slušná jízda. Nezapomeňte, že mobil za volant nepatří. Naše příspěvky radši zkontrolujte, až zastavíte. Rock Rádio, rock napsání.
11: Máme 3 minutky po 18. hodině, no a je tu středa, víte, co kam je třeba, tak než rozjedeme tu naši logistiku, tak se jako vždycky při středě společně naladíme na večer. Tento středeční speciál roku na přání, u kterého vás vítá váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis, je samozřejmě věnován hlavně zamilovaným a lidem, kteří si našli na sebe v půlce týdne čas. Tak se do toho puste, volejte mi do kapitánský kajuty na 7258444424, pište na Messengera do mailu, no a úvodem si dáme co jiného než Ploužáček, který nás naladí krásně, od Škorpíku, Send Me an Angel, no a během týhle 4,5 minutovky koukejte naskakovat na náš pirátský pářník, protože právě vyplouváme. Joho!
12: Rock Radio.

0: Tak, to byly Škorpíci s pečkou Send Me an Angel, doploužit, odsucnout a jdem si dát něco z lásky, přátelé, samozřejmě jak jinak při středě. Voláme Luděk, že by pro svoji milovanou lásku, Milušku a samozřejmě taky pro všechny ostatní posluchače a středečníky chtěl nechat zahrát od kapely Reflexy píseň Ty jsi divoká. No tak při středě, co taková divoká holka hodí, ne?
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak jo, to byly Parkway Drive s Vostroupeckou The Void a vy posloucháte středeční speciál vašeho roku na přání dnes pro zamilované. Využila ho i Dagmar Blašková, která napsala ahoj Jirko, když je ta středa pro zamilované, tak prosím zahraj pro Víťu Tanju a Nostalgii. Díky moc a přeju taky zamilovanou naplněnou středu. Tak naplníme, samozřejmě přátelé, není se čeho bát, no a my si tady dáme krásný ploužáček dalším.
1: Rok na přání s Jirkou Vajgizem.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz
3: trenirkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
3: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%. No to není možný. Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
5: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
6: Pondělí to Robert slavil narozeniny. Úterý musel na oslavu tchýně a ve středu...
7: Pořád hledáte výmluvy, proč ještě nepřezout pneumatiky? S celoročkama už nemusíte. Největší výběr na pneumatiky.cz. Nakupujte bez výmluv.
8: Auto z druhé ruky? No, trochu se bojím, co koupím.
9: V Autonord víš přesně, co kupuješ. Přes 500 prověřených aut, polovina mladší 2 let.
8: Jako fakt? No, tak to už se nebojím. Jedu na sever.
10: Certifikované ojetiny. Největší nabídka v regionu. Autonord. Váš dealer v 5 městech na sever od Prahy. Autonord.cz.
11: Přijďte si do Benu pro léky i pro radu.
12: Kolik budu za lék doplácet, prosím?
11: Máte to bez doplatku. S kartou Benu Plus totiž pořídíte více než 3000 léků bez doplatku nebo se sníženým doplatkem na recept.
13: Podrobnosti a podmínky zjistíte v našich kamenných lékárnách nebo na benu.cz. Benu, rádi vám poradíme.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zaměřte do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.
15: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
16: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
17: Kapela Škvor v Dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
18: Tak tohle nevyvětrám.
19: Zase všude tolik vody.
18: To je puch.
20: Jak odvětrat zápach, vlhkost a špatný vzduch, vám pomůžeme na ventilatory.cz. Svět vytrání na jednom místě.
21: Ventilatory.cz.
22: Chcete mít jistotu o stavu vašeho vozu Audi? Přijeďte do autorizovaného servisu Louda Auto. Provedeme důkladnou prohlídku celého vozu, pečlivě zkontrolujeme brzdy, podvozek a vyměníme pneumatiky. Připravíme váš prémiový vůz na bezpečnou jízdu. Objednejte se jednoduše online na autolouda.cz. Louda Auto, váš autorizovaný servis Audi.

0: Starý dobrý židáči z alba British Steel Living After Midnight, přátelé, a jdeme na další zamilovanou píseň. Radek nám volal, že by si dal Arakajny a dívku s perlami ve vlasech pro svou lásku Veroniku z Luhačovic a samozřejmě pro mě do rádia i pro vás všechny posluchače. Tak jdeme na to, Verčo, tohle je pro tebe.
1: Rock Radio, Rock Radio, rock na psání.

0: Je vaše auto po záruce? V Louda Auto máme řešení. Otevíráme pobočky Bosch Partner. To je profesionální servis pro všechny značky a kvalitní péče o auta po záruce. Bosch Partner Louda Auto. Nově i neautorizované opravy. Objednejte se na autolouda.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Střešní okna Fenestra.
6: Fenestra?
5: Ano, česká střešní okna mezi vámi a nebem již 40 let.
6: Výměna střešních oken v klidu a bez starostí?
5: Ano, česká střešní okna Fenestra. Vše od jednoho dodavatele. Bezplatné zaměření, výroba, ale i profesionální montáž. A pozor, výměny střešních oken umíme i bez zásahu do interiérových obkladů. Střešní okna Fenestra. Mezi vámi a nebem již 40 let. Fenestra.cz.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Filet z lososa 100 gramů za 28,90 a máslo Česká chuť 250 gramů pouze za 27,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
8: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
9: Kvalitní vrtané studny na klíč. Desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
10: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
11: Znám lepší. Skla prostroje, Skla prostroje, Skla prostroje.cz.
10: Co?
11: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
10: Skla prostroje.cz.
11: Specialista na skla pro pracovní stroje.
12: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
13: Sakra!
14: Za tohlí lidé dělají za tohlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
15: Někdy se člověk musí otáčet, jindy se vše točí kolem práce. Aby se svět točil podle vás, může vám Home Credit půjčit klidně milion. I na podnikání. Žádost vyřídíte na naší pobočce nebo online do 15 minut. Homecredit.cz.
16: Všichni jdeme životem svou vlastní cestou. Každý z nás ale někdy může potřebovat pomoc. Koupí bílé pastelky podpoříte služby pro nevidomé a slabozraké 12. až 14. října v ulicích vašeho města. Bílá pastelka pomáhá vidět svět. Bílápastelka.cz.
17: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
18: Vikingská bouře Amon Amarth se řítí na Prahu. Se svým novým albem a brutální show si vás přijíždí podmanit už 6. listopadu. Speciálními hosty turné jsou Švédové Orbit Culture a Soilwork. Královská jízda Amon Amarth. 6. listopadu Praha O2 Univerzum.
19: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: Tak to byly Bad Wolves a jejich předělávka z písně Zombie, původně od Cranberries, a teď si dáme něco na sílu. Martin bych chtěl opět poděkovat tímto prostřednictvím společnosti Asistence, která se stará o vozíčkáře a vozíčkářky, a chtěl by zahrát pro všechny slušný rockery a rockerky pecku Power. No a než udělám Power On, než to tady zapnu, tak tradiční výzva pro vás je 18.47, kdo by chtěl zahrát VIP píseň na přání po hodině 7, tak ať zkusí vymyslet nějaký pěkný jazyk a samozřejmě taky nějakou pěknou situaci při středě pro časové znamení, a za to dostanete tu VIP píseň na přání po hodině 7.
1: Rok na přání. Rock Radio.

0: Tak to byl Urdenugan a jeho Heart of the Android. Aha, jsem nevěděl, že můj telefon má srdce. Jsem si myslel, že tam jsou jenom součástky, ale dobře, tak jsem se zase něco nového dozvěděl. Každopádně, čím uzavřem první hoďku našeho roku na přání, jak to bude určitě přání Adama Helbicha, který napsal, ahojte, mohl bych poprosit o zahrání písničky Monsters od All Time Low pro moji Lucinku na zpříjemnění jejího dlouhého dne a samozřejmě taky pro všecky rockery. Děkuji. Hele, vůbec nemáš zač, kamaráde, All Time Low je docela výborná, nebo ne docela, je určitě výborný tip. Takový zase malinko netradiční tady do toho našeho rockového mlejnku a pecku Monsters pro Lucku i pro tebe si dáme právě teď.
1: Rok na psání s Jirkou Vajgizem.

0: muzika.
1: Beretim. Este het uravan radaşülüs. İdeye elçeni apeskü fürdüben havan ilinetik. Eşe mangetek müget hageni aştres. Vekte iş serdavan. Tak přátelé, dnes jste slyšeli, přátelé, je tu 7. hodina večerní, navíc podzim, je čas se naložit do vířivky, máte-li nějakou, a hodit všechny stresy za hlavu, je přeci středa. Tak, takhle nějak si to přála Katka Pospíšilová, která napsala, že by chtěla časové znamení v maďarštině, no a zadání jsem dostal taky, tak ho časové znamení přepracovalo. Co bude chtít Katka, to je čistě na její volbě. My startujeme a otvíráme druhou půlku našeho středečního speciálu Roku na přání. No a je tu tradiční otázka, anybody seen my baby? A kdo ji samozřejmě pokládá? Nikdo jiný než fešáci Rolling Stones.

0: My nikdo neříkejte, že ještě nikdo neviděl jejich báby, tyjo, těch musí být pěkný stádo, to se přece jen tak nemůže ztratit, tyjo, chlapci. Měl byste se sebou něco dělat a to svoje stádečko si hlídat, když vám uteklo. No nic, tak Katka Pospíšilová chtěla za svou maďarštinu něco pěkného od Panoptika. No a co si dáme konkrétně, vymyslela Jana Šťastná, která napsala čauky kapitáne, chtěla bych zahrát Noc v opeře a bylo by to pro mého syna a pro všechny, co poslouchají. Tak milí synu, milí středečníci, já myslím, že takovou nocí v opeře by klidně jako středeční večer mohl začít a jak to skončím, to je na každém z vás.
1: Rock Radio, Rock Radio, Rock na přání.

0: Doposlechli jsme krásnou motivační píseň I Back to Differ, This Will Get Better od Billyho Talenta. Já teda nevím, jak vám, ale mě tahle ta píseň vždycky jako tak jako nahodí tu energii zpátky a jak jsem říkal už mnohokrát, když mi bylo nejhůř, tahle písnička mi udělala dobře. Já doufám, že na vás působí stejně. No a teď si dáme taky něco z mailů, aby jsme nezapomněli na nikoho. Tak psal mi Petr Píša, ahoj kapitáne, jelikož si mi stále nezahrál k narození vnuka Pájulky. Ježiš, to vůbec nevím, že jsme se o tom bavili. To nevadí, tak to zkusím ještě jednou. Tak to zkusil. Dobře, prosím o zahrání písničky Heaven od skupiny Godhard. Samozřejmě pro Pájulku. Díky, děda Hagi. Tak milý Pájulko, tady ti tvůj děda, skvělý dědeček, milující, posílá nebe.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock na psání s Jirkou Vajgizem.

0: Praktická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
3: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
3: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Tlačím,
6: ale moc to nejde.
7: Nastlačený vzduch je nejlepší e-shop kompresoryvzduchotechnika.cz. Stlačili jsme nabídku všech produktů na jedno místo.
8: Kompresory.vzduchotechnika.cz. Kromě vzduchu na nikoho netlačí, za to dobře poradí.
7: Kompresoryvzduchotechnika.cz. To je fičák.
9: Kráva, kráva, kapr, kapr.
10: Kapr, kapr, husa, husa.
11: Nedělej team building v zasedačce. Vyražte na Šeberák. Sportovní areál s restaurací v pražských Kunraticích. Velká kapacita, vodní sporty na přilehlém rybníku, výborné jídlo a letos jediné bizonní stejky v Praze. Restaurace a sportovní areál Šeberák. Ideální místo na lepení kolektivu. Všude dobře? Tak co doma?
12: Kruta, kruta, tchos!
11: Nech toho a pojď.
12: Tchos.
13: Jsem farmář František z Vysočiny. Na farmě rodiny Němcovi hospodaříme s respektem k přírodě a z vlastního mléka vyrábíme Francimel, probiotický jogurtový nápoj. Je plný probiotických kultur a chutná tak, jak má. Objednávejte na farmanemcova.cz. Francimel, to je boží nápoj. Váš farmář František.
14: Ale, copak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
15: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
16: Sada zimních kol zdarma? Prodloužená záruka na 5 let? Nissan Qashqai. Nyní už od 599 000 korun včetně DPH. Ano, to jsou Nissan Days. Nabídka je omezená. Pospěšte si k prodejcům Nissan nebo na nissan.cz. Podmínky akce na nissan.cz.

hast. Du hast mich. Du hast mich.

0: kamarádi moji námořní, tohle byly Rammsteini, Duhast a douší vám tedy buráci vaše oblíbené rock radio s večerním pořadem Rok na přání a vaším kapitánem na vlnách slušný rokový muziky Jirkou Vajgizem. Přišla mi docela zajímavá zpráva od Marcely Medový. Cituji, jo, přátelé, ani jedno z toho není moje slovo, jo, abyste si nemysleli. Ahoj Jiří, prosím něco fajného od Krucipisk, ti mě vždycky nakopnou. Jdu od Tatérky, nasednu do auta a zjistím, že mám píchlé kolo. V práci mám být za 20 minut, ještě, že byl jsem na cestě, tak mě vzal, ale byl to dneska bájoden, děkuji krásně. Takže já byla opíchána i mé kolo, takhle při středě. Gratulujeme a posíláme pěknou písničku na cestu.
1: Rok na přání. Rock Radio.

se vlci přestanou vít, duše najde svůj klid a temný síle už nemají zájem.

krásně nám to tady navazuje, milí přátelé. Tohle byl pan Bruce Dickinson a tattooed milionér, tetovaný milionář. Marcela Medová před chvilku byla taky tetována, jak se nám přiznala. No a taky měla historku z auta, stejně jako Jakub Piško, který psal anglicky Hi, Captain, how is it going today? Jak to dneska jde? I'm on my way home, stuck in traffic again. No jasně, takže se zasek na cestě domů, prostě v zácpě. Could you play Metallica Lux Eterna? Mohl bys mi zahrát Metallicu Lux Eterna for everyone that's listening, especially in Ireland. Pro všechny, co poslouchají speciálně v Irsku. Cheers, Jakub. No, tak co na to odpovědět? Snad jen pirátské. Aj!

0: Hyundai Domanský přichází s opravdovou bombou. To tu ještě nebylo. Hyundai Tucson bez 21% DPH pro každého. Ale pozor, jen na omezený počet vozů. A navíc od nás získáte sadu hliníkových disků se zimními pnou a originálními vaky v hodnotě 50 000 korun zdarma. Hyundai Tucson bez DPH. Zimní kola zdarma. Pouze u Hyundai Domanský. Praha Stodůlky, Černý most a Zdiby. Domanský. Hyundai Domanský. Nabídka, která tu ještě nebyla.
1: Děravej mě do postele fičí, snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Paní ředitelko, můžu na chviličku?
2: Jenom jedno rychlé rozhodnutí.
1: Dnes musíte vybrat.
3: Mám tady pro vás předvýběr a
1: šíříme
4: dvojnásobíme investice.
3: Přijmete to riziko?
1: Ale je to na
4: váš názor.
5: Nejjednodušší rozhodnutí, které dnes uděláte? Zhodnotit firemní finance v George Business. Česká spořitelna.
6: AC/DC, Metallica, Pink Floyd, Led Zeppelin a další legendy v jedinečném symfonickém pojetí na jednom místě. Rockin Symphony, Legends Live Forever a speciální host večera, skupina Lucie. 27. října, O2 Univerzum, Praha. Nenechte si ujít událost roku Rockin Symphony, Legends Live Forever. Vstupenky zakoupíte v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
7: Komín musí mít pořádnej tah. OK se to. Nerezové komíny, kouřovody a kompletní sortiment pro komínové systémy. OK se to. Nerezové komíny pro firmy i domácnosti. Najdete nás v Praze 100 důkách nebo na ok-seto.cz. OK se to. Ten pravej tah.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
9: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
8: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
11: Hledáte ojeté auto, na které se můžete spolehnout? V Louda Auto si vyberete z tisíců prověřených ojetých vozů různých značek, modelů i cenových kategorií. Ať už hledáte první auto, rodinný vůz nebo něco pro radost, u nás si vyberete. Zajistíme výkup, financování i pojištění. Vyberte si na autolouda.cz.

0: těžká romantárna z filmu Armageddon, Aerosmith, I don't wanna miss a thing. No a teď si dáme zase nějakou pěknou češtinu a to se mi dovolal Joska před nějakou chvilkou a říkal, že bych chtěl dneska zvláště nám dvěma a taky Káje do Trutnova vyříct, že už jede z Prahy. Jejímu psíkovi na Jiře asi to samý. Na obě se těší. No a je středa, tak asi víš, Kájo, co tě čeká. Nicméně budeme hrát určitě alkoholy a svět patří těm, co to nepustí do trenek. Tak jdeme na to. Kájo, hezký večer.
1: Rock Radio. Rock Radio. Rock

Sportovní přátelé, bim bam, už nám to končí, už je tu konec našeho středečního speciálu Roku na přání. A dneska se rozloučíme krásně, volal mi Leoš z Příbrami, že bych chtěl zahrát pro všechny na odpolední a pro všechny, co už se těší z práce domů na středeční večer, to znamená pro všechny středečníky, něco pěknýho od VOSP. No tak VOSA, že jo, ta vás může píchnout, tak ať vás dneska VOSA nepíchne, ať vás píchá někdo jiný. Každopádně dáme si pecku Shadow Man a s tou se s váma pro dnešek rozloučí váš kapitán na vlnách slušný rokový muziky Jirka Vajgis. Přeju vám jako vždy při středě dvojitě plodný večer, ať jde pánům hůl a dámy mají chuť a já osobně se na vás budu těšit zítra ve čtvrtek po 18. hodině u Roku na přání. Do té doby se mějte, jak chcete, a něco pro to dělejte. Pět!

0: Super ceny bez čekání na akci v DM samozřejmostí. DM dlouhodobé ceny platí na celý sortiment a zůstávají nezvýšené minimálně 4 měsíce. Kupte třeba Elmex zubní pastu Kerry's Protection Duopack 150 ml jen za 99 korun. Super ceny bez akce. DM vždy výhodně.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Pepřová pečeně bez kosti kilo za 69,90 a slunečnicový olej Gustona litr pouze za 26,90. Albert. Dle srovnání k 7.10.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
3: Ať už zrovna míříte kamkoliv, zkuste rozluštit hádanku. Panorama nad hlavou. 475 litrů místa za vámi. A až 440 kilometrů před vámi na jeden zátah. Tak schválně, co je to? No přece, nová Škoda Epic pro vaše epické zážitky.
4: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Motokeci Marcela Herbolta.
1: Když tahle závodnice jela svůj první rallyový závod, nedopadlo to úplně nejlépe, byl totiž zrušen. Kvůli neukázeným divákům. Mimochodem ani si neumím představit, co se tam muselo dít, protože když se podíváte na to, kde stáli v 70. letech fans rally, tak to bylo oproti dnešku 101. Prvním autem, které tahle dáma řídila, byl vůz Alpine A110, který koupil její táta. Ve Francii, odkud pochází, se stala velmi rychle pojmem, takže nemohlo následovat nic jiného než přechod na mezinárodní scénu. A i tady se jí záhy začalo dařit. Vždyť v roce 1982 skončila druhá v hodnocení mistrovství světa. Nad její síry byl jen tehdy nedostižný Walter Röhl. Ten dokonce prohlásil, že ho i celkem mrzelo, že titul získal právě v tom roce, protože o něj připravil černou sopku. Tak se totiž přezdívalo pilce, o které mluvím, Michel Mouton. Legendě světové rally, která ovšem nezážila jen na šotolině. Hned dvakrát vyhrála například legendární Pikes Peak a palmu vítězství si odnesla i z Le Mans, tehdy ve třídě prototypů. Největší úspěchy a slávu získala s Audi Quattro pro tuhle značku. Získala spolu se Stigem Blomqvistem a Hanem Mikolou pohár konstruktérů. A proč na Michelle vzpomínám právě teď, tento týden? Je to totiž přesně 45 let, co jako první žena vyhrála s navigátorkou Fabrici Pons závod mistrovství světa rally, legendární San Remo. A dosud je po hříchu jediná.
0: Rock Radio. Motokeci.

Grass still withers and the flower falls.

Poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v Dabu.

0: Společná muzika.
1: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
4: Vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov.
5: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
6: Sakra! Moje záda.
7: Zatuhlí lidé dělají zatuhlá rozhodnutí. Proto přinášíme regeneraci přímo do firem. Jsem Honza Fíla, zakladatel Healthy Office. Masáže a fyzio ve vaší kanceláři v Praze, Brně nebo v Ostravě. Ukážeme vašim zaměstnancům, jak si ulevit od přetížení, bolesti zad a následků sedavé práce. Napište nám na praha@healthyoffice.eu, protože my měníme kancelářské válečníky v hrdiny deadlineů.
8: Peťane, ty bordeláři jeden. Teď už se nemusíme stydět otevřít vrata v garáže. Nainstaloval jsem závěsný systém Repon, jo.
9: No já jsem úplně vrosenej. Takovej pořádek jsme v garáži ještě neměli.
8: A čemu se divíš, ty divizno? Je to jednoduchý. Máme tu spoustu místa, věci si dáš, kam potřebuješ. Tak třeba ten tvůj fukár dám teď sám, když není potřeba, a místo něj pověsím to tvoje kladivo.
9: Cože?
8: Ale pneumatický ty raketáku jeden domýšlivej. Závěsné systémy Repon, jo. Se divím, že to ještě nemáte v garáži, ve sklepě nebo v komoře. Reponio.cz.
10: Ahoj, tady Kuba Rybář. S Rybičkama na podzim vyrážíme na turné do klubu a kulturáku. 24 koncertů po celé republice. Chceš nás vidět face to face v menších sálech, kde jsme začínali, v oblečení, v jakým jsme hráli za mlada, tak doraž. A že nehrajeme nikde poblíž, vsaď se, že jo. 16.10. Mladá Boleslav. Jo, a příští rok slavíme 25 let, tak doraž na kačinu.
11: Nové vydání magazínu Reportér.
12: Vztahy mezi českým eurokomisařem Síkelou a Babišovou vládou jsou na bodě mrazu.
11: Vrací se kult vyhublosti. Stojí zatím léky na hubnutí typu Ozempic. Jaké mají problémy?
12: Velký rozhovor s herečkou Evou Burešovou. Partnerka šéfkuchaře Přemka Forejta se vydává na muzikantskou dráhu.
11: A k tomu spousta dalšího čtení.
13: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
14: Přemýšlíte o nové koupelně nebo kuchyni? Zamište do prodejen Siko nebo na web Siko.cz, kde najdete inspiraci, stylová řešení a nejoblíbenější trendy. Nyní grafický návrh koupelny zdarma a grafický návrh kuchyně a její montáž také zdarma. Navíc na každou novou kuchyni nebo koupelnu sleva 10 000 korun a jen tento měsíc sleva 20% na všechny podlahy. Siko. Stylová řešení vašich koupelen, kuchyní a také podlah. Siko.cz.

kraj pódia stojí faninka, pohupuje tělem do rytmu zlehýnka. Chce si zaplavat, sem tam se ponořit,

Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, je tu roková noc a Jirka Němý. A s ním spousta slušný rokový muziky z českých luhů a hájů, českých zkušeben i garáží. Roková noc od 10 večer až do rána na Rock Rádiu. Rock Rádio. Rock je slušná muzika.

Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mistr a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Perto do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rokovíradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží.

0: Kontejnery Siegel, dobrý den.
1: Dobrý, potřebuji přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10?
0: A tomu říkáte hodně?
2: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
2: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
3: Xandria, symfonik metalová krása míří s novou deskou Eclipse do Prahy. Čeká vás dechberoucí show. Xandria, Seven Spires a Secret Rule. Tři půvabné ženy, tři epické kapely. Jeden večer, 15. říjen, Pražský distrikt.
4: Chceme ho postavit vlastníma rukama?
5: Vybrat dobrý materiál a vybudovat náš domov.
6: Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem. Rock Radio. DABu i FM nebo na radia.cz.

Rock Radio. Rockovej večer. Máte za sebou pernej den? Rockovej večer vás z toho dostane. Balzám na vaše pocuchaný nervy a zvýšený krevní tlak, to je Rockovej večer. Od pondělí do pátku úderem 8. na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika.

Jeden za 18, druhej bez dvou za 20. Kuba Vaňas a Petr Janda. Dva muzikanti, kterým se zachtělo mikrofonu. Každej všední den se připravte na nálož hudebních zajímavostí, novinek a nejapných žertů. Rokový odpoledne s Kubou a Petrem každej všední den od 15 do 18 na Rock Rádiu.

0: Ale co pak?
1: Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle. Jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
2: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
3: Chceme ho postavit vlastníma rukama,
4: vybrat dobrý materiál
3: a vybudovat náš domov. Porfix. Zděte s rozumem, budujte srdcem.
5: Kapela Škvor v dubnu vyráží na halové turné k nové desce. Navštíví Brno, Zlín, Plzeň, Jihlavu, Prahu, České Budějovice, Ostravu a Pardubice. Na hraně Tour 2027. To je nabitá rocková show plná hitů, ale také songy z nového alba. Vstupenky v prodeji v síti Ticketportal. Mediálním partnerem je Rock Radio.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
6: A tomu říkáte hodně?
8: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
9: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
10: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mr. a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Per to do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem webu rockovýradio.cz. Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží.

Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z Brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z Brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou.

0: od srdce belabel.cz.
1: Kontejnery Siegel, dobrý den.
2: Dobrý, potřebuju přistavit hodně kontejnerů, ale fakt hodně. Tak 10.
1: A tomu říkáte hodně?
3: Jsme Siegel. V Praze vám přistavíme třeba 20 kontejnerů na jednou. www.siegel.cz.
4: Ale, co pak? Pískají brzdy, bouchá podvozek, svítí kontrolky, ať už je to cokoliv. Přijdeme na to a opravíme to. Rychle, jsme bez poruchy. Autoservis na Praze 8 s velmi krátkou dobou opravy. Transparentní ceny, kvalitní práce a bleskové termíny. To je autoservis bez poruchy. Rezervujte na bez-poruchy.cz. Jezděte bez poruchy.
5: Řekni třikrát, strč prst skrz krk.
6: Znám lepší. Skla prostroje, skla prostroje, skla prostroje.cz.
5: Co?
6: Kvalitní skla pro zemědělské a stavební stroje.
5: Skla prostroje CZ.
6: Specialista na skla pro pracovní stroje.
7: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
8: Ať už jste hobík nebo profík, u nás si vyberete. Připravte svou zahradu na podzim s kvalitními produkty od českého výrobce Agro.cs. Nejlevněji koupíte vždy na Zafidu.
7: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
9: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
10: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
11: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
12: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
11: Více informací na rekbyty.cz.
12: Rekbyty, záruka kvality.

0: Ve čtvrtek 15. října spatří světlo světa z brusu nová deska Škvorů Na hraně. A my si tuhle událost nemůžeme nechat ujít. Celý den vám budeme hrát songy z nový desky a těšit se můžete i na Kamilův tradiční podcast Deska měsíce, kde z brusu novej kousek Škvorů rozebere s Petrem Hrdličkou a Honzou Chudanem. Škvor a novinka Na hraně. Ve čtvrtek 15. října celý den na Rock Rádiu. A v 9 večer vám desku pustíme celou. Rock Rádio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Nemůže to zhnisat.
2: Smysl. Věděla, že jsem tu jehlu nahříval nad zapalovačem, ne? O.
1: A neměl byste si tam dát tu niť?
2: Jsi nějaká chytrá, holčičko.
0: Rock Rádio. Konec legrace.

Vyberte si rockový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rockový referendum. Na vašem hlasu záleží. Novinky stálic Rock Radia Stage. To je náplň aktuálního rockovýho referenda. Jedničku vyfasoval Lauter s deskou Mr. a Markéta. Dvojku schytali Seven a jejich Evoluce. Nebo dáte přednost Vítkovu kvartetu a jejich desce Per to do mě, ať je po mně. Muziku na sobotní večer vybírejte na našem

0: webu rokovíradio.cz. Vyberte si rokový album na sobotní večer. Zajímá nás to, co zajímá vás. Rokový referendum. Na vašem hlasu záleží. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: On co jako přibitej. Kde s ním plače?
2: Já?
1: No?
2: STS Chvojkovice Brod.
1: No, zřejmě slušte oddíl, no.
0: Rock Radio. Konec legrace.

0: poctivý český festák non-stop? Ale jistě, jak si račte přát? Jedině na Rock Radio Stage se střídají nejlepší rockový český kapely s největšími hvězdami světového roku. To nejlepší z festáků, kulturáků a zábav? To je Rock Radio Stage. Víc českýho roku nikde jinde neuslyšíš. Laď Rock Radio Stage v dabu.
1: Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
2: Prosím tě, nedejchej nám, je táhne z tebe pivo a smrděj ti nojdi si loubej do kutku jeden. To je život.
1: Rock Radio. Konec legrace.

0: Rock Radio. Rockovej víkend začíná v pátek večer a končí v pondělí ráno. Víc už ho natáhnout nedovedeme. Pokud se vám v týdnu něco nepovedlo, máte šanci to o víkendu napravit. Rockovej víkend na Rock Radio. Rock Radio. Rock je slušná muzika. Rock Radio. Nářez. Opravdu vás pobaví.
1: Dobrý den. Já jsem inženýr Králík.
2: Co? Co to děláš?
1: Jsem Králík.
2: Ježíš, to je hrozný. Takhle se střískat za bílýho dne, se nestydíš.
1: No dovolte.
2: Děkuji vám, pane Pařízek, že jste ho přivedl.
3: Totiž, paní Vránová, to vůbec není váš muž.
2: Já vím, je to Králík.
3: No?
2: Z vás bude mít vaše paní taky radost.
4: Tatínku!
1: To je hezký chlapeček, jak se jmenuje?
2: Podívejte se, já nemám na vaše klukoviny čas.
0: Rock Radio. Konec legrace.
5: Nechceš nějakej lepší tarif?
6: Nechci, nechci. Nechci, nechci.
5: Nechceš vidět perskej záliv?
6: Nechci, nechci. Nechci, nechci.